Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hit Radio Zlín.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek?

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Meziročně se objem sázek zvýšil o více než 12% a rostl ve všech hlavních typech hazardu. Na výhrách se hráčům vrátilo téměř 540 miliard korun. Provozovatelé hazardních her potom odvedli na daních 11,5 miliardy korun. Spojené státy hlásí první dvě letošní úmrtí na spalničky. Nákaza se zemí šíří nebývalým tempem. Letos už úřady zaznamenaly téměř 2800 případů. Obě oběti z Pensylvánie nebyly očkované. Počet případů spalniček je v USA nejvyšší za posledních 35 let. České volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili postup do osmifinále. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 a ve skupině si připsali třetí tříbodové vítězství. Nejlepší českou hráčkou byla 21 body Monika Brancuská. Česko už nemůže skončit mimo postupovou čtveřici. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Společnost Green chce zachovat část vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu. Ráda by nechala stát roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater. Se statiky či architekty teď prověřuje technické možnosti, jak tuto část od torza bezpečně oddělit. Záměr probírá i s památkáři a stavebním úřadem. Podrobnosti máme na hitradiozlín.cz. Dnes bude na východě Moravy oblačno až zataženo a teď ráno a dopoledne se ještě sem tam může objevit přehánka. Odpoledne by se naopak mělo ukázat víc slunce. Dnešní maxima 22 až 25 stupňů.
1: Největší hity

0: šampionů. Je středa, minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jož.
1: Ahoj, letí to neskutečně, už je středa.
0: Letí to strašně, akorát my si tady, David, tak trošku rozpadáme. Já jsem si v pondělí stěžoval, že mám rýmu, to se mi pořád drží.
1: Jak si na tom?
0: Já přijdu, pořád stejný, já přijdu sem a David mi říká, já říkám Davidovi, jak je, a David, mě bolí oko a škrábe mě v krku, no. Takže myslím, že to dáme do toho pátka, nebo...
1: No snad to nějak doklepem, no.
0: No tak budeme rádi, když nás tam podpoříte vy, kdo jste si nás pustili k tělu. Krásné ráno všem, no a hity nachystaný. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to všechno pro vás teď.
2: Hit ráno.

0: Lacey Abrams. 9 minut po 6. Tohle je středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů. Hezké ráno. Začneme vzpomínkou na jednu z nejvýznamnějších zpěvaček v historii, Dolly Parton. Pokud jste náhodou ještě nešli od včerejška okolo internetu, tak tahle osobnost vyrazila včera na cestu do hudebního nebe.
1: Je to tak, je to jedna z největších zpěvaček country hudby v historii.
0: My jsme tady u ní našli samozřejmě nějaké zajímavosti, které by vás mohly bavit, tak třeba, že zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích, taky, že napsala a naspívala stovky skladeb Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston, prodala přes 100 milionů desek a získala 11 cen Grammy.
1: Mě zaujala informace o tom, že vyrůstala v chudých poměrech a že byla ze 12 dětí.
0: 12 dětí. No tak, pojďme si ji připomenout, pokud náhodou nevíte, o koho jde, tak jeden z jejich nejznámějších hitů, Jolene. Tak zdravíme tam nahoru a děkujeme za všechny písničky. Dolly Parton na Hit Radio, 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: i Tošky, tohle jsou Måneskin na Hit Rádiu v 6 hodin 20 minut, hezké ráno. Máme prý zapomenout na třetí kafe z benzínky nebo otevřený okno do kořán, protože vědci tvrdí, že nejlepší záchranou před mikrospánkem je obyčejná žvíkačka.
1: Ale
0: podle výzkumu monotónní pohyb čelisti stimuluje nervovou soustavu a drží mozek víc fresh než energetický nápoje. Žvíkání zapojuje trojklaný nerv, což zvyšuje přísun kyslíku do hlavy.
1: Aha, takže v tom nehraje roli intenzita žvíkačky nebo chuť.
0: To tady nepíšou, možná, ale taky, tak protože víme, že když si dáš žvíkačku, třikrát žvíkneš a je to bez chuti, tak... Ale hlavně, myslím si, že je super, že žvíky jsou o dost levnější, teda než nějaký energeťáky, takže vlastně povinná výbava v autech žvíkačky. Pak vidím, jak tě zastaví ta policejní hlídka a ptá se tě, pane řidiče, předložte povinnou výbavu k vozidlu. A já teď, když o tom přemýšlím, tak nevím, jestli bych to dal jako dokupy.
1: Tak já určitě ne, myslím si, že tam je lékárnička.
0: No, ty žvěkačky teda, to jsme si řekli. Nějaký žárovky, když dneska si toho moc nevyměníš na těch nových autech.
1: To ne, no.
0: Trouhelník. tak si říkám, ty papíry máme odevzat kde? To se možná neměli pouštět tady do toho tématu, Davide.
1: Představ si, že tě kontroluje ten policajt a říká, jo, žvíkačky máte, dal byste mi jednu?
0: Ale hlavně my jsme zapomněli na nejdůležitější věc, která je povinnou výbavou, no, a jasně. To je Hit Radio, samozřejmě, Nelly Furtado, Rea Garvey, za malou chvíli, no a pro vás, kdo nás hledíte v autě, tak neusněte, my vám přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat, nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na výjezdu ze Zlína směrem do Otrokovic bude probíhat údržba vozovky v pravém pruhu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity Nelly Furtado, Rea Garvey, Hit Radio, 6 hodin 30 minut, krásné středeční ráno, s vámi Michal a David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Britský řetězec Mark & Spencer rozšiřuje spolupráci se Zalandem. Německá firma mu nově zajišťuje internetové objednávky ve 22 evropských zemích. Firma si o toho slibuje rychlejší doručování a vrácení zboží i snížení nákladů na logistiku. Ve věku 80 let zemřela legenda country hudby Dolly Parton. Autorka hitů jako Jolene nebo I Will Always Love You patřila k nejslavnějším americkým zpěvačkám historie. Na její počest budou v USA vlajky spouštět na půl žerdi. Taxíky bez řidičů míří poprvé do Evropské unie. Waymo začne v Mnichově testovat své autonomní vozy a komerční provoz chce spustit do konce roku 2027. Německo se tak stane jeho prvním trhem v EU.
0: Já si myslím, že to je super nápad, Dave. Konec poslouchání životních mouder od cizího borce ve dvě ráno.
2: No.
0: A mě by zajímalo, jestli patříte vy k lidem, co si v taxíku rádi pokecají, anebo celou cestu koukáte do telefonu a doufáte, že se vás řidič ještě cizím jazykem na nic nezeptá.
2: Bečko je správně.
0: Ono, jak bývá to, nemluvte za jízdy s řidičem v autobusech, tak možná by nebylo špatný se dát na čelo třeba nemluvte za jízdy s cestujícím, ano.
2: Když tomu robotu, ať přepne rádio na Hit Radio, že to asi nepůjde.
0: Tak on tě asi bude poslouchat.
2: Jo.
0: Asi jo.
2: Tak jo, tak snad jo.
0: Třeba i Lunatici by si tam zahráli. Ať je hudba tvůj lék, to je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my dva. No a připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. jejich 5 a jednu, jako klasicky vybíráte vy, tak si něco po 12. přejte. Teď Lunatici na Hit Radio, hezké ráno.

0: Klobeso Linkyni, tohle Hit Radio, 8 minut po půl sedmé, přejeme fantastické středeční ráno. Davide, ty se budeš v sobotu ženit, my jsme se tady o tom už bavili, budeš vlastně první tady ze studia ve svazku manželském, jak se na to těšíš, člověče?
1: No tak těším, ale samozřejmě nějaká mírná nervozita tam je.
0: Já tady mám nějaký tipy, jak zjistit, jestli manželství vydrží. Vědci dali dohromady pár tvrzení, že to krachne, jo, takže...
1: Nevím, jestli jsme si radši neměli tady ten stůl připravit dopředu, aby jsme tady ještě něco nezjistili.
0: Tak zkusíme, jo. Tak... Větší pravděpodobnost, když jsme se dali dohromady před třicítkou, máme dvě dcery, naše děti jsou hyperaktivní a na dětských fotkách se mračíme, tak to vypadá, že jsme rozvodem ohrožení víc než jiní, takže vy nemáte děti, dali jste se dohromady ale před třicítkou, ano. A ten zbytek, tak asi smějete se na fotkách, ne?
1: No, čas od času, je.
0: Čas od času, takže si myslím, že to bude naprosto v pořádku. Davide, jak vůbec vypadá příprava na sobotní svatbu? Co tě ještě čeká? Dneska je středa, tak co tě čeká?
1: Hele, já už mám jenom jeden velký úkol, jasně. Asi dvou, co jsem dostal, od přítelkyně zadáno, takže potřebuji si dojít ke kadeřnici. Tímhle zdravím kamarádku Páju, ke které zítra ráno jdu.
0: A počkej, to vypadá dobře, ty vlasy?
1: Jseš hodnej, ale moje partnerka si myslí něco jiného.
0: No a jinak vy to místo, jak to máte? Vy to máte pro mě na tý odpátku do neděle, asi klasika.
1: No hlavně to je venkovní prostor a pokud meteorologové tentokrát výjimečně se nemýlí, tak budeme mít co dočinění s deštěm.
0: Jasně, no a ty normálně v pátek ráno vysíláš, že jo?
1: Je to tak.
0: Budeš tady.
1: Takovýhle jsem srdcař.
0: No, tak to jsem potřeba slyšet, tak jo. Za chvíli Leony, Nickelbacka, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
12: tisku.cz.
13: Náplně hned.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla, to
12: to dobré začíná u nás.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku. V Českém Těšíně na Karvinsku na silnici 1/48 opravují povrch vozovky, provoz je tam řízen kyvadlově.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.51. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, hezké ránko. Představte si, že vám šéf ráno na ruku přepne náramek a pokaždý, když vás v práci naštve kolega nebo dostanete lehkej stresík z nového úkolu, tak jemu to pípne na mobilu. Zní to hrozně, ale zahraniční firmy začaly tohle testovat. Náramky, které v reálném čase měří tep i hladinu stresu a data posílají rovnou nadřízenému.
1: Takhle, v ideálním světě můj šéf vidí, že jsem nervózní a nepřidává mi další práci. Tak. Takhle by to mohlo fungovat.
0: Ano, ono to odvodění je super, je to boj proti syndromu vyhoření, tak proto to nasazují ty náramky. Já teda osobně bych dostal spíš syndrom vyhoření z toho, že to mám nějakou takovou blbost na ruce, jo. Ale říkám si, že by to možná bylo super, kdyby to bylo oboustranný. No. Kdybychom my s tím náramkem mohli poznat, kdy je náš šéf v klidu. Což je u šéfu občas těžký, pojďme si říct.
1: To je pravda.
0: Kdybys viděl, že stres u šéfa je v pohodě, že si můžeš dojít pro přidáno. Mimochodem poslouchá náš šéf ve kanclu Davide, nevíš jak to je?
1: Já ti snad ani nevím.
0: Miles Smith, nice to meet you. Tohle se vás koupí v 6.52 ráno.

0: Party time!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším.
6: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás má.

0: Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi jsou se svým zdravotnictvím výrazně spokojenější než většina Evropanů. Spokojenost vyjádřilo 74% Čechů, evropský průměr je přitom jen 56%. Důvěra v české zdravotnictví navíc v posledních letech roste, ještě v roce 2024 mu věřilo 68% lidí, loni už 70%. Používání pyrotechniky na fotbalových stadionech by nově mohlo být trestným činem. Zpřísnit se mají také postihy za zahalování obličeje. Chystaná změna počítá i s rozpoznáváním obličejů a digitálním registrem lidí se zákazem vstupu na zápasy. Vládní koalice chce návrh předložit už v září. Miloš Zeman znovu připustil možnost kandidatury na prezidenta. Podle svých slov je v pokušení a voliči se mají nechat překvapit, jak se nakonec rozhodne. Bývalému prezidentovi je nyní 81 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastupoval ve 83 letech. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Nové autobusové nádraží ve Vsetíně začne sloužit cestujícím tuto neděli. Slavnostní otevření i s programem pak bude v pondělí. Nové nádraží je součástí většího projektu, kdy Vsetín propojil autobusy, vlaky i MHD v jednom dopravním terminálu a upravil i okolní prostor. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic v novodobé historii Vsetína. Na východě Moravy nám vládne oblačno až zataženo a ještě během dopoledne počítejme s občasnými přehánkami. Odpoledne už budou srážky mizet a místy by se mělo i vyjasňovat. Teploty se dnes dostanou na 22 až 25 stupňů. V dalších dnech se oteplí a bude slunečno.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
7: A my pokračujeme, startuje další hodina, 2 minuty po 7 vám přejeme hezké ráno, s vámi Michal Knejb, David Jošt.
8: Krásné ráno.
7: A skvělá muzika, Alex Warren, Ordinary, taky Kaskáda, tím začíná tato hodina, hezké ráno.
4: Hit Radio Zlín.

0: Zítra a přejeme krásné ráno, Alex Warren Ordinary, 7 hodin 8 minut. No tak jsme si všichni mysleli, že umělá inteligence nejdřív sebere práci lidem v kanclu, jenže chyba lávky, na pole vyrazil první plně autonomní traktor bez řidiče.
1: Už jsou tady.
0: Je to tady, ten traktor jo, má v sobě 6 párů stereokamer a umělou inteligenci, která umí rozeznat překážku na centimetry. Ten farmář ho prostě doveze na pole, zmráčne čudlik na mobilu a jde domů. O to vymalováno. Je to vlastně takový konec romantiky venkova, kde místo traktoristy uvidíme jenom blikající krabici s antenou. To je všechno, jo. A to se nám traktoristi smáli, že AI nahradí nás kancelářský krysy. Je no, to tady.
1: Shodou náhod jsme ještě před chvílí mluvili o tom, že do Německa míří první autonomní taxíky. Mm-hmm.
0: Jakože by se ten traktorista nechal dovíst na to pole ještě tím autonomním taxíkem, aby to bylo kompletní, jo. Tyjo, co to je za dobu? Co to je za dobu? Tak schválně, jakou práci, kterou nemáte rádi, byste i hned s radostí předali robotovi? Co by to bylo? Co by to bylo za tebe?
1: Těch by bylo. Za mě by to bylo třeba praní a potom věšení prádla.
0: Máme to úplně stejně, jo. Konkrétně tenhle celý proces od toho, kdy ze mě někdo sundá třeba to špinavý prádlo, až po to, co by ho složil pěkně vyvoněný do skříně, vyžehlený, jo. Tak na to bych si takovýho AI plechovýho otroka i koupil. I hypotéku bych si na něj vzal, čověče. Tak co je ta práce, kterou nemáte rádi vy, na co byste si rádi koupili nějakýho robota, tak to nás zajímá, dejte nám vědět na 777-937-777. Máme WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi, stačí nám to samozřejmě, když nám to sem pinknete jako SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Miraj, Trips, dokola, tohle je Hit Radio, krásné ráno.

0: čtvrt na 8 minuta navrch, dáváte si středeční Hitradio Snídaň šampionů. Bavili jsme se tady o tom, že na pole právě vrazil plně autonomní traktor bez řidiče, řízený umělou inteligencí, nová doba. A my jsme se tady s Davidem shodli, že bychom brali všema 10 robota, co by za nás dal špinavý prádlo do koše, vyžehlil a složil do skříně, že by si teda naše holky odpočinuli.
1: Kdyby uměl ještě vyprat, kdyby si naše holky odpočinuli, to je dobrý
0: to je strašný. Tak jakou práci byste vy s radostí předali robotovi, na to jsme se vás ptali, přišla nám hlasovka od Míry.
2: Nazdar faktoráci, jsem elektrikář, moje práce mě baví, ale je pravda, že bych AI přenechal celý pondělí, když se takhle pěkně povede víkend. Přeju pěkný den.
0: Je vlastně pravda, že si myslím, že všichni doteďka posloucháte, že byste svoji práci, klidně, kdyby šlo udělat z toho klona, jo, představ si, že máš svého klona, Davide, že bys prostě chodil jako obden, jo, že jednou bys tady byl ty a další den by tady byla nějaká plechová potvora, jo.
1: Třeba jsem teďka ten klon.
3: Davide.
0: Další zpráva od Veroniky. Čauky, mně by se líbil robot, který by za mě uvařil nebo alespoň uklidil kuchyň. Tak mimochodem, kde zase lítá Jasmin? No tak pojďme na tu první část zprávy, to by mě taky bavilo. Já bych to přál své polovičce.
1: A teďka pojďme na tu druhou část.
0: Pojďme na tu druhou část. Takhle, mohli jste nám říct jinak, že vás my dva nebavíme. Jasmin bude zpátky v pátek.
1: Někde na dovolený, pokud se
0: na dovolený, ale já ani nevím, kde čověče.
1: No, tak se jí v pátek zeptáme.
0: Tak Verčo, napiš pátek a další zpráva. Ahoj, já teda úplně nejvíc nesnáším uklízení drobotin a odložených věcí podobně. To je pořád dokola. Začneš v koupelně, než dojdeš do obýváku přes kuchyni, tak se zase můžeš vrátit do koupelny, protože už tam zase někdo nechal něco položené na vyhození.
1: Jenomže od takovýhleho robota si myslím, že jsme ještě dost daleko, že by dokázal jako zanalyzovat tu místnost a vědět, kam co dát.
0: Ty jsi to teďka řekl a vědět, kam co dát. Opravdu tady možná je umělá inteligence, David. To napsal Martin a napsal za to PS, chci soutěžit, to krmivo se hodí. Vy jste spojili víc věcí dohromady v těch zprávách.
1: Tak s těmi užitečným takzvaně.
0: Už za nějakých 10-15 minut je tu rychlá pětka. Soutěži budete o kvalitní krmiva Marp, tak si to nenechte utíct. Za chvíli depešáci a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska. Jste nám nahlásili uzavírku v Ostravě, v ulici Novoveská v Mariánských horách. Probíhá oprava kruhového objezdu. Místem neprojedete.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Hit Radio Zlín.

0: Nico Santos, 7:29, dáváte si středeční Hit Radio snídaně šampionů s Michalem a Davidem, hezké ránko. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ještě David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Interiérům začínají místo rovných linií vládnout nepravidelné tvary. Do módy se vracejí měkké křivky, zvlněné okraje nebo asymetrický nábytek. Trend má domácnostem dodat přirozenější a uvolněnější vzhled. Konec srpna je ideální čas pro výsadbu jahodníků. Mladé sazenice mají ještě dost času zakořenit a připravit se na zimu. Při správné péči tak mohou už příští rok přinést bohatou úrodu. Mladý Američan dorazil na pálavu na kole až z Nového Zélandu. Na jižní Moravu ho poslal český kamarád, kterého poznal při cestě do Santiago de Compostela. Doporučený prý nelitoval, pálava a Novomlýnská jezera ho nadchly.
0: To mi řekni, proč člověk z Nového Zélandu jede na kole na pálavu?
2: No tak tenhle konkrétní údajně proto, aby objevil nebo našel smysl života.
0: No to nemohl jet autem? I když možná na pálavu celkově na jižní Moravu je lepší dojet na kole.
2: Navíc při současných cenách benzínu.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv pro psy a kočky Marp. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun, tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď další muzika, tohle je Kesha, TikTok na Hit Radio. Hezké ráno. And feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: je Keša a tohle je
1: Středeční hit rádio. Dobré ráno. Rychlá
0: pětka. A jdeme soutěžit, je tu Rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitalipty a zdravé srsti, no a taky kvalitní a pečlivě vybrané suroviny. No a o voucher v hodnotě 4000 korun si zasoutěží Eva. Evi, hezké ráno.
2: Dobrý ráno.
0: Dobrý ráno, zdravíme do Dlouhého mostu u Liberce na sever Čech. Ty jsi napsala, Mia a Molly chtějí soutěžit o žrádýlko. Tak kdo je Mia a kdo je Molly?
2: Hafani, dva hafani.
0: Dva hafani. No tak pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak dva hafani se pomějou. Tak Evi, jdeme na to.
2: Super.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Která pohádková dívka ztratila na plese střevíček?
2: Popelka.
0: Ano.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Kolik dohromady dní mají dva týdny?
2: 14 dní.
0: Ano.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Evi, jaká je největší česká bankovka?
2: 5000.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik kruhů je na olympijské vlajce?
2: Já myslím, že pět.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Jakou hodnotu má voucher, o který právě teď soutěžíš?
2: 4000 korun.
0: No je to tvoje.
2: Paráda, super.
0: Slyším velkou radost. Je to radost doma nebo už radost v práci?
2: V práci, kolegyně.
0: Hezký, celý tak tým. Zdravíme kolegyně do práce. Evi, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na e-shop krmiva pučalka.cz. Je to tvé.
2: No super, moc děkuju.
0: No takže pozdravujeme Hafany, Miu a Molly. Zvládněte to v práci a určitě se zase někdy ozvěte. Mějte se, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: John Martin na Hit Radio. Save the World, možná spíš Save the Kapr. Velká záchranná mise v Moravském Krasu. Podaří se zachránit rybího vězně Karla, ano nebo ne? Kapr Karel v ohrožení. K tomu víc za chvíli, rozhodně zůstaňte u rádia. I kvůli další parádní muzice, tohle je Eva Farná. Staví se taky Benson Boone, no a i vám, kdo nás sledíte na cestách, řekneme, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
6: To všechno dává hokeji smysl.
7: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
8: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
9: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy jste nám nahlásili bouračku dvou osobáků. Na Uhersko-Hradišťku v Uherském Brodě v Prakšické ulici bourala dvě osobní vozidla.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit.

0: tohle Hit Radio. 7.51, krásné ráno. Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Tenhle kapr uplaval kilometry pod zemí a teďka kvůli suchu uvízl v mizící tuňce v jeskyni. A já jsem si tak představil, co si řekli ty jeskyňáři, když ho tam jako uviděli. Ty vole, tady je kapr. No a teďka se řeší, jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
1: No. No, tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
0: 2 miliony kaprů.
1: My se tady zabýváme jedním kusem.
0: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Politické strany se před volbami nesnaží získat jen voliče, ale také nové členy. Počty straníků totiž v Česku často klesají nebo v lepším případě stagnují. Podle politologů se

0: některé strany potýkají s personální nouzí a nábor členů se tak stává součástí předvolební kampaně. V minulosti přitom strany volby k získávání nových členů tolik nevyužívaly. Ruský stát může nově dočasně převzít vedení některých tamních firem. Týkat se to může podniků, které podle úřadů dostatečně nechrání kritickou infrastrukturu. Stát tak získá široké pravomoci nad jejich řízením i majetek, včetně cenných papírů a podílů. Nové opatření zavedl dekretem ruský prezident Vladimír Putin. Krádeže v evropských muzeích jsou podle Europolu stále násilnější. Zloději při loupežích používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny. Za změnou podle policie stojí nové zločinecké sítě, které často nabírají pachatele přes sociální sítě. Nejčastěji se zaměřují na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno zpeněžit. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Společnost Green chce zachovat část vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu. Ráda by nechala stát roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater. Se statiky či architekty teď prověřuje technické možnosti, jak tuto část od torza bezpečně oddělit. Záměr probírá i s památkáři a stavebním úřadem. Podrobnosti máme na hitradiozlín.cz. Dnes bude na východě Moravy oblačno až zataženo a teď ráno a dopoledne se ještě sem tam může objevit přehánka. Odpoledne by se naopak mělo ukázat víc slunce. Dnešní maxima 22 až 25 stupňů.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Snídaně
3: šampionů. 8 hodin, 2 minuty. Přejeme vám krásné ráno, Davide. Už jsem myslel, že to budeš muset zachránit, já jsem si tak strašně pšiknul, že nemůžu mluvit normálně.
0: Jsi nastydlej, no?
3: No nastydlej. No to je ta změna počasí a zítra má být zase vedro, v pátek 30, v sobotu zase zima, já tě nevím. DJ Semi a Janu Heaven, další songy na start hodiny, taky Lady Gaga.

0: si.
1: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Lady Gaga, Bruno Mars, Diver, Smile, 8 hodin 10 minut. Blíží se to jako noční můra. A zbývá přesně 6 dní. Nový školní rok, dámy a pánové, klepe na dveře, ale my tady s Davidem máme takovej záchranný plán, protože okamžitě začínáme vám, koho se to týká, plánovat další volno. My totiž víme, že nás posloucháte i vy, koho se škola týká, tak speciálně pro vás, jo, co by vám mohlo takhle ke konci prázdnin udělat radost, zlepšit náladu. Tak 28. září, pondělí, volno. Podzimní prázdniny 28. října, středa, takže možná ředitelský volno na další dva dny a prodloužený víkend,
2: to bylo hezký.
1: Stejně to je věc, co? Prvňáčci se do školy vždycky těší všichni a říkám si, kdy tě to těšení opustilo, Davide, co?
2: Ve druhý.
1: Fakt?
2: Tak je, možná ve třetí.
1: Je teda asi po prvních pěti minutách v první třídě, kdy ti dojde, když si tak rozkoukáš a říkáš si, a to jako tady v té lavici budu takhle sedět dalších kolik? 9, 15, 18 let. A bylo vlastně vůbec něco, na co jsme se na začátku školního roku těšili, třeba pak v té druhé, třetí a další třídě?
2: Tak já jsem se vždycky těšil na ten první den, dva, kdy se ještě neučil.
1: A na kamarády asi.
2: Jasně, kamarádi, taky jsme kecali o tom, co jsme dělali o prázdninách. Ty první dny byly fakt fajn.
1: No a potom to přišlo. Potom naběhla, jakmile naběhla učitelka s nějakou písemkou z češtiny, z matiky, tak to byl konec. No ale kdo se určitě těší na začátek školního roku, jste vy, rodičové.
2: Je to tak, doma bude klid.
1: Doma bude klídeček, tak ještě 6 dní prázdnin. Vy to zvládnete, no a vy, koho se škola týká, tak užívejte naplno. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Kamrat, Be Mine, to jsou další hity pro vás. 8 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké středeční ráno.

0: čtvrt na devět, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno s vámi Michal a David, no a máme pro vás varování, protože pokud jste na dnešek plánovali romantickou večeři při svíčkách, tak to radši zrušte.
1: Jako?
0: Statistiky totiž tvrdí, že dneska je oficiálně nejméně romantický den v roce a lidi se nejvíc hádají a rozcházejí. Takže dnes, 26. srpna, je vrchol partnerských hádek a rozchodů za celý rok. Takže co teda dneska dělat nebo nedělat, aby to nebyla Itálie? Máme nějaký rady z pohledu nás mužů? Jasmin tady není, by nám něco řekla, bohužel. Hele, ti, co měli přijít, tady nejsou.
1: A nebo naštěstí, prostě nehádáme se s ní, že jo?
0: Já jsem, taky máš pocit, že tady je všechno v klidu, takhle po ránu. No tak, jak to převíst teda na ten partnerský vztah? Tak asi se dneska nikoho na nic neptat.
1: Nebo se vůbec nepotkat.
0: No víš, jasně,
1: jako
0: no.
1: Celý den se nevídat, přespat třeba u bývalýho.
0: To by mohlo fungovat, no.
1: Prostě to přečkat nějak.
0: Nějak to, takhle, jako, asi to zvládnete, ne, s tím bývalým. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky One Man Show Foundation, Cizí zeď, to všechno tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy jste nám nahlásili bouračku dvou osobáků. Na Uherskohradišťku v Uherském Brodě v Prachšické ulici bourala dvě osobní vozidla.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: Cizí zeď. Tohle je středeční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a to nám dělá velkou radost. S vámi Michal a David, krásné ráno. A tady je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko je podle statistiky světovou jedničkou v počtu pornoherců. Databáze Free Ones uvádí zhruba 86 herců a hereček z filmu pro dospělé na milion obyvatel. Druhé je Maďarsko a třetí Spojené státy. Singapur chce rodinám výrazně přispět na výchovu dětí. Každé dítě má do 17 let získat podporu v přepočtu kolem 1,2 milionu korun. Vláda tak reaguje i na rekordně nízkou porodnost, která klesla pod hranici jednoho dítěte na ženu. U chorvatské Istrie se letos přemnožily medúzy připomínající volské oko. Turisté je ve velkém hlásí hlavně u Puli. Odborníci ale uklidňují, že jejich jed je velmi slabý a většině lidí hrozí na nejvýš mírné podráždění.
0: Jako Davide, takhle medúzy dobrý, Singapur s rodinama taky, ale myslím si, že všichni si pamatují tu tvoji první zprávu. Takže Česká republika na prvním místě, na dvojce to byly Maďaři.
2: Maďaři a no, třetí Spojené státy.
0: Tak Maďaři chápu, ty mají na exportu dobrý klobásky. A my Češi, tak to máš, jo, auta, sklo, plzeňský pivko a herečky. A je to

0: 7 minut po půl deváté, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů, dobré ráno. Dobrý den, můžu vzít vaše kozy ven? Tak tohle není žádná laciná narážka, ale oficiální nabídka švýcarských horských středisek, kde je venčení koz nový absolutní hit. Švýcaři prostě vymysleli nový biznis a nabízejí turistům placený procházky s živými kozami po alpských loukách. A mně to přijde naprosto geniální, protože lidi jim za to trhají ruce. Platit za to, že tě v kopci táhne tvrdohlavá koza, to je skvělý biznis. Tady se vzpomenu, tak moje babička měla kdysi na zahradě kozu a pamatuju si na dvě věci, jo, že trkala do všeho, co se pohnulo a sežrala i plot. Tak snad jsou tady ty kozy o něco hodnější. Tak vy si můžete vybrat zvíře, který vyvenčíte už za chvíli, protože Shakira nás vezme do zoologický a tam je z čeho vybírat. No a vybírat bude z čeho i v playlistu, taky dorazí Green Day, American Idiot, tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Poslední táborák léta?
18: To jo, ale...

Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, středeční ráno, Green Day, American Idiot, 8.48 na Hit Rádiu. Dobrý den. Už jsme se o tom z kraje snídaně dneska bavili, připomeneme pro vás, kdo nás ladíte až o něco později. Dolly Parton, jedna z nejzásadnějších zpěvaček hudební historie, včera vyrazila na cestu do hudebního nebe, zemřela v 80 letech, no a kde jinde to probrat než v rádiu. Tak když se vrátíme do historie, zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích. Napsala a naspívala stovky skladeb, Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston. Neméně zajímavý je, že prodala přes 100 milionů desek a taky získala 11 cen Grammy. Dokonce v Tennessee vybudovala zábavní park Dollywood a založila program Imagination Library, který dětem po celém světě zdarma distribuuje knihy na podporu čtenářské gramotnosti. Tolik k tomu, jak velká hvězda to byla a stále je. No a samozřejmě ten její největší hit se teď vychutnáme úplně všichni. Tak zdravíme tam nahoru a hrajeme Dolly Parton, Jolene, tady na Hit Rádiu v 8.50. Hezké ráno.

0: Ze středeční snídaně všechno. Hit Radio vám bude samozřejmě dělat toho nejlepšího kámoše i po deváté. Hity, všechno připravený, Daddy Yankee, Poetika, Evanescence, to všechno po zprávách v 9. No a my se tady potkáme zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
0: Zítra od 6 do 9, tak se stavte, mějte prima středu a čtvrteční ráno bude zítra naše, tak pa!
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pojďme se podívat, kde se co děje.

0: Péťa, díky moc, jinak WhatsApp 61 13 1305 je vám k dispozici, kdyby cokoliv, nezapomínejte, že vy jste naše oči a uši na cestách, hlavně dobře dojeďte.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 9 hodin a krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetovali prezident Petr Pavel. Vládní tábor veto téměř jistě přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u ústavního soudu. Po více než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už byl dávno vyhuben. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě Zoo Praha. Více její mluvčí Filip Mašek.
9: Jeho rodiče jsou hřebec Zoro a Klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělé. Základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
8: V příštích týdnech by navíc mohla přibýt další hříbata. Po roce očekává u dalších dvou klisen. Spojené státy nyní nechystají nové útoky na Irán.

0: budou na ně vyvíjet tlak jiným způsobem, řekl to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Írán zase do Washingtonu vzkázal, že chce-li se dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky. Fotbalisté Zlína vstoupili do MOL Cupu výhrou s Uničovem 2-0. Na hřišti soupeře nakročili za postupem už po čtvrt hodině, kdy proměnil penaltu Poznar. Ve čtvrté minutě nastavení rozhodl do odkryté branky střídající Apia.
1: Jdeme na počasí, skromně říže hrásí Lenďa 15 stupňů, schodně ve Zlíně, 14 přišla z Valmezu i ze Vsetína. Jinak středa s datem 26.8. máme mít většinou mraky, zataženou během odpoledne a večera, možná sem tam i sluníčko, během dne i nějaké slabší přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 na Vsetínsku kolem 21.
2: Hit Radio Zlín.
1: Minuta po deváté, s mojí maličkostí, já jsem Monča, ladíte Hit Radio Zlín, já jsem moc ráda, že jste si udělali čas, dali volume doprava, čekají nás příjemné hodinky společného vysílání, tak se pohodlně usaďte, dejte si třeba kafíčko a můžeme začít. Za chviličku i pár tipů, jak ukončit skvělé prázdniny a na úvod Evanescence. Tak příjemný poslech.

0: pum pum girl.
1: 12 minut po 9. Ladí vás zítra Radio Zlín. Já vám přeji krásnou středu, no ještě prázdninovou. A jak stylově završit prázdniny? Hele, vemte kola, celou rodinku, vyražte na Tour de Židelnou. Už tuto sobotu, 29. srpna. A pozor, nemusíte být žádný závodník Tour de France, tady se totiž jede hlavně pro radost, pro zážitky, pro to pobejt spolu, pro dobrou náladu. Vyrazit můžete mezi 9. až 16. hodinou z libovolné obce mikroregionu Židelná a na kole si projet jednotlivé cyklopointy. Čeká vás Lechotice, Machová, Míškovice, Myslošovice, Racková, Sazovice, Tečovice a Žeranovice a cílová stanice Hostišová. Na jednotlivých checkpointech na vás čeká nejen razítko do sbírky, ale taky občerstvení, takže se rozhodně nemusíte bát, že byste cestou padli vyčerpáním. Do půl páté je potřeba dorazit do Hostišové, protože v 17 hodin přijde na řadu vyhlášení velmi bohaté tomboly. Takže oprášit kolo, nafouknout pneumatiky, přibalit dobrou náladu a vyrazit. Tour de Židelná tuto sobotu 29. srpna.

0: Myslím, že hodně hezká vydařená spolupráce. Ed Sheeran, Justin Bieber v 9.23. Máme tu středu 26. srpna. Já nevím, jak vy, ale ty prázdniny utekly. Co? Rána už jsou taková krásně podzimní. Ráno teplý ponágle, pomalu čepici, odpoledne zase plavky. A vždycky to milou na těch zastávkách. To člověk nikdy neví, jakou, jestli jste blázen vy, nebo ten vedle, co stojí prostě v žabkách a vy v těch kozačkách a opačně. Za chviličku Mark Ambo a taky Aneta Langerová. Hrajeme hity a buďte napříjmu. Hezký den s námi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Ty, no a ty přinesou na naše silnice u nás ve Zlínském kraji i více aut i zvýšený pohyb lidí. Policisté proto budou během víkendu ve větší míře kontrolovat nás, řidiče, motocyklisty i další účastníky provozu. Zaměří se klasicky na rychlost, na alkohol, technický stav vozidel, používání pásů i dětských autosedaček a pozor taky na únavu, spěch nebo mobil za volantem. No a s prvním školním dnem navíc policisté dohlédnou na bezpečí našich dětí v okolí škol a my jim za to moc děkujeme. Takže pokud vám aktuálně teď dělám parťáka za volantem, dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu. Posílám krále popu Michaela Jacksona. Hrajeme hity. Jsme vaše Hit Radio Zlín.

0: Metalová banda Disturb, jejich předělávka na vlnách Hit Rádia Zlín. Tak pozor všichni milovníci bazénu, sauny a lázeňského povalování. Ve Vsetíně máme Utrum, zatím. Městské lázně tam mají zataženou roletku a zavřeno. A není to proto, že by si voda vzala dovču. Čekají je pořádné stavební práce, bude se měnit a posilovat vzduchotechnika, takže až se lázně znovu otevřou, mělo by se tam dýchat zase o něco lépe. Jinak rekonstrukce vyjde na téměř 11,5 milionu korun a hotovo by mělo být nejpozději 2. října. Takže Vsetíňáci, ještě máte poslední šanci dát si lázně a pak už 40 dní trénovat trpělivost.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším.
7: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
13: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Krásnou středu, pěkně jsme to rozpomprdlikovali. Kapela Kabát Burlaci, rocková nálož z Beden Hit Rádia Zlín. Za chviličku krátké zprávy s Janou Lipovskou. U nás ve zlínské zoo dnes začaly pětidenní dny Afriky, nejen o tom, potom. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a opravdu přináším nejlepší zprávy, nebouráme, nebo nemám aktuální informace ani od vás, ani z Ofiko zdrojů. Věřme si a držme si pěsti, ať to dáme co nejdéle, pokud jste na cestách, dávejte na sebe pozor. A co se tam děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
4: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
11: Dopoledne. Je 10 hodin a krátké zprávy má Jana Lipovská. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Tejc už má návrh připravený. Ve zlínské zoo dnes začaly pětidenní dny Afriky. První ročník festivalu je přehlídkou barev, chutí, vůní, zážitků, včetně pátrací výpravy se soutěží o ceny. Zlínská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve zlínském kraji. Loni do ní zavítalo rekordních 812 172 návštěvníků. Do zimní olympiády dětí a mládeže zbývá půl roku. Ta proběhne v Plzeňském kraji, který už teď připravuje sportoviště, na kterých se mladí sportovci představí. O nich nám více řekne mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
12: Alpské disciplíny snowboarding a skikross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody, ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
11: Další olympijská města se promění Klatovy, Suši a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji, krasobruslení a šachu. Po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi.
0: Jdeme na počasí, jak pak je dnes u nás doma ve Zlínském kraji, dáme si od každého trošičku. Mraky, zataženo, sluníčko a sem tam i dešťové přehánky, ale hlavně v severní části našeho kraje. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Vsetínsku kolem 21.
9: Hit Radio Zlín.
0: Pokud máte už podovolené, hned na úvod vám posílám skvělý prázdninový hit. Markéze, jsem Monča.

Roztančený Jason Derulo, možná i vy jste hodili bokem a bůčkem, třeba u PC. 11 minut po desáté, ladí vás i Rádio Zlín a pozor přátelé, budoucnost právě dorazila do čínských ulic. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomáhat s rutinními úkoly. Ale klid, na Robocopa si zatím nehrají, nemá zbraň robot, nemůže nikoho zatknout a místo toho, aby majestátně kráčil jako filmový hrdina, brázdí ulice na kolečkách. Takže pokud vás někdy zastaví robotický policista, hlavně žádnou paniku a rozhodně mu neujíždějte, protože by mohlo být trošku trapné, kdyby vás předjel.

0: náladu a hlavně důvod se usmívat. Jsme to s vámi, vaše Hit Radio Zlín, a my jedeme směle dál. Alex Hepburn anebo Daša.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: je lepší s Hitrádiem.
1: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
0: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Léto se pomalu, ale jistě loučí, ty chladná rána už se nás drží, ale my mu rozhodně ještě nedáme s Bohem, totiž od tohoto pátku 28. srpna až do neděle 30. srpna vás čeká ve vysílání Hitrádia Zlín pořádná summer party. V našem vysílání zahrajeme ty největší a nejkrásnější letní hity posledních 30 let, pecky, které voní prázdninami, vzpomínkami, dovolenou, sluníčkem. Takže přátelé, startujeme tento pátek v 15 hodin a jedeme až do nedělních 18 hodin. Tak si to nenechte ujít, protože konec léta bude u nás opravdu stát za to. No a tady je malá šťavnatá ochutnávka.

0: Kdo si z vás myslí, že má náš Zlín v malíku? Že tě jen tak něco nezaskočí a že se vyznáš v muzice, ve sportu, v kultuře a vůbec ve světě kolem nás? Pokud ano, tak pojďme to zjistit. Hlavou proti Zlínu. Moderátor má pro tebe tři otázky, v našem případě Pája v odpolední show se Šárkou a pozor, žádná učebnice, žádné taháky. Otázky vycházejí z toho, co se právě kolem nás děje, něco bude ze Zlínska, něco z muziky, kultury, sportu a něco třeba tak bizarního, že si budete říkat, tohle po mně fakt chcete vědět? A kdyby to náhodou začalo téct do bot a byli byste si nejistní, než se Šárka na telefonu to jistí, Šárka vám poradí správnou odpověď, tedy tvrdí, že poradí, jestli jí budeš věřit, to už je na tobě. Pravidla jsou jednoduchá, tři otázky, tři správné odpovědi a výhra je tvoje. Tak co, troufnete si na hlavou proti Zlínu? Pokud ano, i dnes v odpolední show.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Náplně hned.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: To.
1: Krásně roztančený hit Tommy Cash na vlnách Hit Rádia Zlín. Stále se něco děje a my to pro vás zjišťujeme. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, Zašová na Vsetínsku, tam počítejte s omezením, maká se tam, jsou tam stavební práce a zúžené jízdní pruhy. Ode mě vše, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Do vzduchu se vrátili vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměštské základně. Valašské Meziříčí dokončilo modernizaci chladící technologie na zimním stadionu. Nové jsou pružné mantinely a přibylo i 96 sedaček. Práce stály 20,5 milionu korun. Město dále připravuje projekt Severní tribuny, která by kromě prostoru pro fanoušky nabídla i zázemí pro hokejové týmy. Bezpečnost vodáků na českých řekách se dál zlepšuje. Například v Českém Krumlově dokončili speciální tubus. Více říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
11: Toto řešení umožňuje splavnost Vltavy i během prací na stavbě nového mostu. Jde totiž o jeden z nejvytíženějších vodáckých úseků v Českém Krumlově. Vodáci tak mohou dál pokračovat po řece směrem do centra bez zdržování a komplikovaného přenášení lodí kolem staveniště.
10: Vybudování nového tubusu vyšlo přibližně na 4 miliony korun. V italském Val di Sol dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.
1: Jdeme na počasí, zdravím do Valašského Meziříčí Karlu, píše, že tam jsou dešťové přehánky, polojasno 22, schodně i ze Vsetína přišla zpráva, ve Zlíně a v Kroměříži si užíváme polojasno a 25. Jinak dnes se nám to bude tak lehce střídat, chvilku mraky, chvilku zataženo, chviličku sluníčko, na severu i dešťové přehánky. Teploty 22 až 25, no a na Vsetínsku něco kolem 21.
9: Hit Radio Zlín.
1: Minuta po 11, za chviličku oběd, možná i kávička a možná i pauzička a k tomu skvělá muzika. Hozier.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jsme vaše Hit Radio Zlín. Je 13 minut po 11. Přátelé, co děláte tuhle sobotu 29. srpna? Máte volno? Tak ho rozhodně nenechávejte jen tak ležet doma. V Břestu se totiž bude dít něco opravdu krásného. Rodinný festival Mlýn Břest, který připravuje organizace Za sklem společně s obcí Břest. Od 10. až do 22. hodiny vás čeká den plný muziky, zábavy, her, tvoření a společných zážitků pro celou rodinu. Výborné občerstvení i zmrzlinka bude. Děti si užijí třeba výborného kouzelníka Šeklina, skákací hrady, tvořivé dílničky, keramiku, hrnčířský kruh, interaktivní hry nebo i netradiční balónky. Můžete vidět kočár tažený koňmi panem Heitmarem, mistrem České republiky v soutěžích s koňmi. Bude vám k dispozici a můžete se i svést kočárem taženými chladnokrevnými slezskými noriky. Bude tam i skvělý sympaťák olympionik šermíř Jakub Jurka. Zaspívá Tereza Mátlová, potom Milan Devin, čeká vás jejich společné vystoupení, také úžasně kouzelné duo Muzika Angelika a večer zakončí diskoška Michael DJ. A ještě jeden důležitý důvod, proč přijít. Vstupné je dobrovolné a výtěžek podpoří projekty organizace Za sklem. Takže si to pojďme říct jednoduše. Sobota 29. srpna, Břest, Mlýn Břest, od 10 dopoledne až do 10 večer.

0: Nelutujem, Adam Ďurica na vlnách Hit Rádia Zlín. A teď to mám zprávu. Pro řidiče, pokud máte v plánu projet kolem Kelníků, tak vás navigace možná trošku protáhne. Silnice třetí třídy mezi Částkovem a Velkým Ořechovem je totiž uzavřená. Staví se tam opěrná zeď a práce výjdou na více než 16 milionů korun. Takové větší prasátko. Objížďka vede přes Částkou a Velký Ořechov, takže si cestu trochu prodloužíte a pokud vás napadne říci, to obědu. Hele, to obědu nějakou zkratkou, tak raději ne, protože zkratka pak se promění v prodlužovačku. Práce mají pokračovat až do listopadu, takže řidiči pevné nervy, klidnou jízdu a hlavně žádné závody s objížďkou.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Color Matte ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Color Matte. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
10: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
11: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krásný den všem, hlavně našim čtyřnohým parťákům, protože slavíme Mezinárodní den psů. Psí tlapky, vrtící ocásky, verné oči nám každý den připomínají, kolik radosti, lásky a bezpodmínečné blízkosti dokážou přinést do života. Tak ať už máte doma pejska, nebo se jen rádi usmějete na toho sousedovic, dnešek je krásnou příležitostí pohladit, obejmout a třeba i poděkovat za jedno opravdové psí přátelství. Za chvíle, kdy tady pro nás jsou, když se třeba cítíme sami. Přejeme všem pejskům, jejich lidem nádherný den plný společných chvil, děkujeme za jejich čistou, ryzí lásku a oddanost. A nezapomeňte je dneska za to všechno odměnit.

0: I snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
2: No, no. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
1: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.
0: Prostě snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: středě na cestách. Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Úřad práce má od dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového systému. Během omezení nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Doplňuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
4: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
3: Odstávka potrvá týden, tedy do 3. září do půlnoci. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Ukázal to průzkum organizace Ministr zdraví. Zúčastnilo se ho více než 1700 lidí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Po úterních výhrách fotbalistů pražské Bohemky a Zlína dnes do Molka vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. Teď ještě pohled k nám.
5: Od neděle se nám ve Zlínském kraji změní jízdní řády autobusů. Začne například jezdit nová přeshraniční linka Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín. Taky se upraví pravidelná trasa linky ze Zlína do Brna a nové jízdní řády budou i ve Vsetíně, kde se otevře nový dopravní terminál. Dopravci proto doporučují si svoje pravidelné spoje raději zkontrolovat.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Nad východem Moravy se drží velká oblačnost a výjimečně se může objevit i přeháňka. Později odpoledne a večer bude ale mraků ubývat. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak 2:12, dobrou chuť k obědu, s vámi Kateřina Pechová a jdeme na další srdcovky. I dnes je to nabité Heights, taky Black Eyed Peas, Spice Girls, ale pozor, tenhle song možná neznáte. Bon Jovi, no a odstartuje to Bob Marley. Song, který poprvé vyšel v roce 71 a v roce 99 se dočkal obrovského boomu, globální úspěch v tanečních klubech, protože si ho do remixu vzali Funkstar Deluxe. Takže
0: Hit Radio Zlín.
1: Takže si to užijte.

0: Sun is shining, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na další song, další srdcovka, je si myslím srdcovka pro většinu z nás a není zas tolik potřeba jí představovat, protože se jedná o nejúspěšnější skladbu skupiny Bon Jovi. It's My Life, song z roku 2000, ale jedna zajímavost by tu byla, protože v pasáži, kde zpívá Like Frankie Said, I Did It My Way, tak to je prosím vás odkaz a taky hold legendární písni My Way od Franka Sinatry. Jo, prostě inspiraci bereme všude. No a teď už Bon Jovi, It's My Life.

0: Tak čo, kdo jste jí znali? Spice Girls a Goodbye, právě teď na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle emotivní song vznikl jako vánoční hit v roce 98, ale nejenom proto. On byl totiž zároveň prvním bez Jerry Halliwell. Byl to takové dojemné rozloučení pro fandy i samotnou zpěvačku. No a taky globálně vystřelil jako fantastický hit. Jo, Spice Girls umí. My se přesouváme k trošku víc rytmické záležitosti. Něco, co by vás mělo pořádně nabudit. Tenhle song totiž ovládl nejenom světové hitparády, ale taky taneční parkety, protože ta energie, ta vás prostě dostane. Jo, jsou to Black Eyed Peas a Pump It. Jdeme na to!

0: Posloucháte Hit Radio, to byly Heights, jo.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a Heights jako ten stejnojmenný seriál The Heights z roku 92, protože to vzniklo společně. Ten seriál byl právě o mladý rockový kapele, proto taky vznikl tenhle song. Bohužel malá sledovanost seriál tak vydržel jednu sérii, ale i tak song je to fantastický, takže i díky Izzy za tyhle nepovedené pokusy, pač nám to dalo jednu další srdcovku. To už byla téměř ta poslední, jo, ale vy víte, že ještě jedna chybí a to je ta vaše. Takže pokud máte nějakou svoji srdcovku, a já věřím, že všichni máme nějakou, možná nejenom jednu, možná jich je víc, tak se pojďte podělit, napište mi na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka a proč je to srdcovka, to je samozřejmě to nejdůležitější. Jednu z nich vyberem a za chvilku si ji dáme tady v éteru, tak napište, jaká je vaše srdcovka. Do uší už k tomu za chvilku Alex Warren nebo Rehab a Ina, tak buďte s námi.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rehab, Ina a Seš, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je čas na poslední srdcovku dnešního dne. Nakonec jsem vybrala zprávu od Martiny. Ta píše, mohla bych poprosit o Avril Lavigne My Happy Ending. Poslouchám ji už 20 let a vždycky, když ji slyším, tak mě to vrátí do toho mladistvýho módu a strašně si to užívám. Tak pro všechny, co si na ní taky tehdy ujížděli. Jako takhle, pravda je, že tomu songu je dokonce už 22, což je neskutečný, jo, pač my jsme nezestárli nikdo ani o den samozřejmě. Takže dámy a pánové, dnešní poslední srdcovka, Avril Lavigne, My Happy Ending.

0: Pokáč právě teď v éteru Hit Rádia. No a pozor, protože do O2 arény se po 13 letech vrátí svátek tenisu. Davis Cup. Je to tak, už 18. a 19. září se v Praze utká český tým se Spojenými státy americkými. A to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A bude to velký, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menčíkem a Tomášem Macháčem. A proti nim hvězdný americký výběr. Naposledy jsme se s nima takhle potkali loni a to jsme vyhráli. Jo, takže to prostě musí dopadnout dobře. Čeká vás mimořádný tenisový souboj, návrat české reprezentace na místo, se kterým jsou spojeny jedny z největších okamžiků domácího tenisu. Lístky jsou v prodeji, doporučuju na to mrknout třeba na webu O2 Areny právě, protože takhle blízko na Davis Cup se jen tak nedostanete. Do uši už za chvilku Kato a John, taky Lady Gaga nebo DHT, tak buďte s námi. Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Poslední táborák léta? To jo? A

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

DHT, Listen to Your Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku speciální hosté v našem vysílání, no a teď už aktuální doprava. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Policie ještě šetří nehodu na cestě z Valmezu na Bystřici pod Hostýnem. Na konci Poličné se srazila dvě auta, projíždějte opatrně.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, Tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Učitelů je v Česku nedostatek, školám v jejich hledání pomáhá i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí Ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouho době upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
6: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek a na první stupně základních škol. Vládní koalice navrhne automatické vyhoštění cizinců, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti už má návrh připravený. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. První uživatelé by mohli aplikaci používat už na konci roku. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Už tuto sobotu si můžeme na kole hromadně projet mikroregion Žídelná. Odstartovat můžeme z kterékoliv z 9 obcí, třeba z Machové, Lechotic, Míškovic anebo Žeranovic. V každé bude kontrolní cyklopoint s občerstvením. Cíl bude v Hostišové, kam musíme dorazit do 16.30. Mapu Tour de Žídelná si můžeme najít na webu zapojených obcí.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Provází nás velká oblačnost, která má ale později odpoledne začít mizet. V noci se bude na východě Moravy dál vyjasňovat. Zítra už bude slunečno a maxima 25 až 28 stupňů.
9: Krásné odpoledne, už za chvilku tady ve studiu nebudu sama. Máte se rozhodně na co těšit, no a do té doby další hity. Trocha léta do těch mraků, co máme, Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello v éteru Hit Rádia a jak jsem slíbila, nejsem tu sama. Mám tady vzácnou návštěvu, dámy a pánové, se mnou teď ve studiu sedí hudebník a bavič Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobře, tak začínáme tak jako zlehka, nebojte se, dámy a pánové, já se totiž trochu bojím. Vy totiž slavíte 5 let od prvního společného hraní, je to tak?
2: Ano, je to tak. Slavíme, no tak my moc neslavíme, my prostě to slavíme prací, takže jezdíme koncerty.
0: Ano, a teď vlastně probíhá vaše tour u Táboráku, je to tak? Tak pamatujete si přesně ten úplně první song, který jste si spolu zahráli?
1: Jo, tak první song byl Prásknu bičem, kdy to bylo někdy v roce 2020, kdy Štěpa přišel za mnou, abych mu napsal písničku na tělo, no, tak tehdy já jsem něco prožíval, on něco prožíval, tak mě takové téma jako Prásknu bičem napadlo, tak jsem mu napsal písničku Prásknu bičem, ale ty naše jako ambice hrát koncerty, zpívat nebyly vůbec, to přišlo až s tím, že se to lidem líbilo, my jsme to hodili na YouTube a najednou se to jako začalo líbit, tak jsme udělali druhou, no a pořád to bylo jenom v té rovině, jako že to, že jo.
2: Měl jsme takový online jenom.
1: No, prostě, no. Ale pak jsme najednou měli jeden koncert, druhý a už se to jak rozjelo, ty na nás chodí tisíce lidí, to máme radost, no.
0: A co jste čekali třeba, že se stane po prvním koncertu a ono se to nestalo? Byly tam nějaké očekávání?
2: Tak první koncert, jako kdybychom to vzali úplně poctivě, tak první koncert byl v Ostravě v takové hospudce přece. To byl takový první koncert pro pár jako lidí. To bylo úplně poprvé vlastně.
1: Zahradní to bylo, no.
2: A tuším, že to bylo koncert den předtím, než se mi narodila dcera.
1: Ano, ano.
2: Že to takhle úplně jako vyšlo. To bylo v Zahradní, což je v Ostravě taková restauračka řecká vlastně. Tak jsme hráli pro pár lidí a já si to pamatuju, mám to spojené s obrovským stresem, ať to nepokazím, no. Což už dneska je ještě obohacené jako pocitem, že se těším.
0: Takže stres i těšení jsou tam.
1: Štěpán vlastně nebyl zvyklý zpívat. Já když přišel za mnou, abych mu napsal písničku, tak jsem říkal, a umíš vůbec zpívat? Jo, já mám maturitu z toho.
0: Takže základy tam byly. Očividně to funguje. Mě ale zajímá, 5 let není málo. Jsou nějaký roky z těch 5, který byste vymazali a třeba nějaký, který byste si naopak dali znovu?
2: Jako v rámci té spolupráce? Ne, nejsou, pro mě takové roky nejsou, celých těch, my máme obrovskou výhodu v tom, že my ty koncerty děláme jenom když my chceme, jo, my nejsme ničím jakoby vázaní, nemusíme to dělat vlastně, i kdybychom teď přestali ze dne na den, tak se oba dva uživíme úplně v pořádku, protože každý děláme ještě svoje aktivity, takže to je obrovská úleva, že člověk nemá tady ten stres. Takže kdykoliv jsme někde byli a hráli nebo hrajeme teď, tak je to spíš takové setkání, že se dlouho nevidíme a pak najednou, my se fakt x měsíců třeba nevidíme a potom jsme spolu intenzivní týden, jako jo. Takže tam člověk nemůže ani říct, že by mu to nějak vadilo nebo že by něco vracel. A co bych si zopakoval, asi... No nic, vlastně, všechno je tak, jak má být, všechno je v pořádku.
1: Snažíme si to dělat jako pestré a... pořád to někam chceme posunovat. My teď máme zrovna koncertní takovou formu, která se jmenuje U Táboráku. Je to taková komorní forma koncertu, protože lidi nám začali psát, ať jim pošleme akordy, že to chtějí hrát jako na kytaru a na klavír a že si to chtějí na chatě zpívat U Táboráku. No tak jsme si řekli, ta asi ty písničky fungují jako takhle obnažené úplně na kytaru. Kolem míst, bez nějakékoliv velké aranže, no tak jedeme Táborák teďka, že? Jsme tam dva, kolikrát jsme byli jenom tři, jako já, Štěpa, naše zpěvačka, Johanka Fragaldová, a nebo tam je někdo ještě na kytaru a to funguje, máme tam maketu takovou Táboráku, kterou jsem vyráběl, jako a tam svítí světlo a kouř, vypadá to fakt jako z dálky, to je, nemůžete rozdělat Táborák všude, že? V kulturáku.
0: Většinou to nejde, no.
1: No ale chtěl jsem říct to, že to pestré, teďka zase plánujeme, že uděláme takové koncerty v roce 2028, tyž to je astronomické datum, že? Kolem klavíru, jo, nebudu víc prozrazovat, ale pořád to někde posunujeme, nebo budeme plánovat jako Ostravar arénu, jo, budeme plánovat tady velký kongresové centrum a tam to zase bude trošku jiné, takže...
0: My se k té blízkosti a k tomu Táboráku ještě za chvilku vrátíme, takže rozhodně buďte s námi, se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub, teď si dáme song.

0: Kate Ryan na Hit Radio, krásné odpoledne. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Budeme pokračovat v tom tématu toho táboráku. Vy teď máte turné u táboráku. A sami jste řekli, že takhle blízko jste divákům ještě nebyli. Tak co je na tom komorním koncertě vlastně těžší? Hrát nebo třeba mluvit mezi těma songama?
1: No tak já si myslím, že pro oba z nás je to trošku jako náročnější v tom, že Jirka musí obsloužit všechny ty písně na nástroje, jo? Mm-hmm. Což třeba když jsme s kapelou, tak může nám doplňovat, nebo nemusí třeba hrát, když nechce, protože tam je těleso, může zpívat. Tady Holt má tu kytaru v ruce po celou tu dobu, celé ty 2 hodiny, tak v tom je to určitě, si myslím, pro ně jako náročnější na soustředění. Mm-hmm. No a pro mě, že se nemá člověk za co schovat, protože když máte za sebou tu obrovskou kapelu a tam vám to někdy ujede, tak ta kapela to zachrání. Mm-hmm. Ale a tak se to jako rozprostře v tom celém, ale když jste tady jenom s kytarou, tak to nejde. Tak v tomhle je to určitě, že jsme jim jako blíž ve smyslu obnaženosti nějaké jako. A taky jsme ten táborák začali pojímat tak, že se snažíme ke každé té písnice, pokud aspoň trošku lidem říct nějaký příběh. Mm-hmm. Třeba proč vznikla, nebo za jakých okolností vznikla, nebo co tím chtěl autor tou písni říct. Nic nevysvětlujeme, jenom přibližujeme, jak jsme to mysleli my.
0: Mm-hmm. A stalo se vám třeba někdy, že jste takhle vysvětlovali, povídali a že jste třeba se dostali k úplně jinému tématu?
2: No, my se překvapujeme pořád, to jako nemáme nějaký scénář, bavíme se a dokonce si na sebe třeba připravujeme nové fóry, co jsme si nikdy mezi sebou neřekli, samozřejmě někdy, protože už za ty roky máme tolik týpů, jakože už se smějeme jenom tomu, protože se smějeme vlastně, jako, ale překvapujeme se a k těm písničkám říkáme, co nás napadá. Chceme to mít prostě pestré, takže to improvizujeme hodně.
0: No možná bychom mohli posluchače pozvat, pokud máte konkrétní termíny teď na vlastně táboráky.
1: Ano, my budeme vlastně u vás v Praze, v Hybernii, kde jsme už 2 koncerty vyprodali a přidali jsme 3. a to bude 3.12. A to bude právě ta táboráková verze, kde nás můžou diváci vidět takhle nablízko i s těma vysvětlivkama.
2: Ale vlastně úplně nejbližší koncert je teď v pátek 28. v Čelákovicích. Ano. To je tady kousek od Prahy. Aha. A je to Bistro Hamburg. A je to takové krásné místečko u vody a tam se přesně ten táboráček jako hodí. Já myslím, že ještě nějaké vstupenky jsou. Já se tam moc těším, protože když jsem viděl obrázky, tak to vypadá moc hezky.
0: Super.
2: Bistro Hamburg, Čelákovice.
0: A další místa po Česku?
2: No a pak samozřejmě my hrajeme pravidelně v Brně a my jsme si to odpustili, že se do toho města vracíme, ale prostě hrajeme tam 27. a 28. října v Music, Sono Music Centrum. V Sonu vlastně, v brněnském Sonu, kde je nádherný zvuk a tam hrajeme s celou kapelou. Vlastně většina členů v té kapele je z kapely Benjis, která dneska doprovázela Davida Stipku, dneska Katku Marej Tichu, jsou to skvělí kluci od nás z Ostravy, známe se. No a co ještě tady máme, tak máme Litoměřice. Já si myslím takhle, kdyby se posluchači podívali na štepankozub.cz nebo krhut.cz, tak tam to všechno najdou. Všechny ty koncerty hrajeme v Litoměřicích, v Mladé Boleslavi, v Trutnově, ale nejbližší je ten Hamburg a samozřejmě Hibernia, když jsme tady v Praze, tak prodat za sebou 3 Hibernie, já mám radost.
1: Já taky.
0: No to je naprosto oprávněný, samozřejmě ta radost. Mě zajímá ještě, ono se to možná nedá říct, ale co vás baví víc? Ta celá kapela, ta velká stage, anebo ten malý komorní táborák?
1: Těžko to takhle asi jako rozseknout pro mě. No.
2: Pokaždé jsou pro mě co jiné pocity, jo? Když je za vámi ta kapela a valí se to ten zvuk a jede to, tak máte pocit, že za mnou jede kombajn a já prostě úplně mu velím a je to super. Když jsme u toho táboráku, mně se líbí, že se mi podařili udělat písničky, které fungují na třeba 15 000 lidí, když jsme to hráli na Colorsu v Ostrava. Tak funguje jenom kytara. Nepotřebujete prostě do 15 000 lidí valit prostě ohňostroje, já nevím, všechno, aby lidi wow. Oni jsou pod jednou kytarou všichni a zpívají s námi ty refrény.
1: No, asi jo, asi je to takhle, no. Nedá se určit, co člověka víc naplňuje, jo, protože obě dvě ty verze jsou autentické a pro nás jako důležité, no. Teď jak ty táboráky, vlastně je to relativně novinka, neděláme to tak dlouho, ty táboráky v té komorní verzi, tak já si daleko víc uvědomuji během těch koncertů vlastně, o čem ty písničky jsou, jo, což je paradoxní, že najednou víc vyzní to slovo.
2: Tak to je úplně obnažené, ten, jak říkal Štěpán, že když ujede, tak se už nesková. Když já udělám chybu na kytaru, tak už je to prostě v té kapele to tak nějak si jako propluje.
0: Jiří Krhuta, Štěpán Kozub, za chvilku jsme zpátky. Teď jsou tu Imagine Dragons s celou kapelou.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, nejsem tu sama. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Pánové, důležitá věc. Humor, to je vaše doména, řekněme, jo? Hmm. Tak byl někdy vtip, který jste na pódiu řekli a okamžitě jste ho litovali?
1: Ne. Taky ne.
0: Ne? Nikdy?
1: Ne, nikdy.
2: Ale v životě, ty říkala jste na pódiu, jo?
0: No, a mimo?
2: A mimo, tak to je právě taky ne.
0: Tam je to nemůžete hodně jiný, tam taky
1: nemůžete
0: ne.
1: Nemůžete litovat humoru. Něčeho, když to děláte vědomě.
2: Když to je humor.
1: Když něco děláte vědomě a víte, co děláte, a víte, co chcete tím udělat, tak toho nemůžete pak litovat. Když víte, že váš záměr není zlý, tak nemůžete toho litovat.
2: Mně se strašně líbí, jak lidi spojují vlastně humor s tím, jak vnímáte vlastně realitu. Mm-hmm. Jako realitu, že jakoby ten humor měl vystihovat vaši realitu vnímání, jakože, jo, že s tím souhlasíte, co je v tom humoru, jako, ne, to je humor. Mm-hmm. To je jenom umět si udělat...
1: Podstata humoru je mít odstup, že?
2: No. Mm-hmm.
1: Od reálného světa. Takže je to jenom nějaký náhled, mm-hmm. nějaký určitý úhel pohledu na realitu, ale není to realita samotná.
0: Dobře, celý věk, vy to nevidíte, dámy a pánové, ale tady jako probíhá takové potutelné chichotání, tak no. Já jsem z toho trochu nesvá. Dobře, dobře, kde je podle vás hranice mezi trapným a vtipným?
1: To si každý určuje sám. Mm-hmm. Žádná obecná hranice neexistuje.
0: Dobře.
1: Každý nosí v sobě. To, co pro vás už je trapné, třeba pro mě ne. Mm-hmm. A pro slečnu třeba taky ne.
0: Tak proto vůbec.
1: A nebo naopak. Nebo naopak, to, aha. co vám nepřijde trapné, mě už může přijít jakoby moc. Uh-huh. Takže neexistuje nic jako obecná hranice humoru. Jsou tady různé typy humoru a nechci. Každý vybírá ten, který ho baví.
0: Uh-huh. Stalo se vám už, že jste napodobovali někoho z branže a on se vám třeba ozval a osobně, že...
1: Ona je politik, že?
2: Je.
1: Ne, mně se to nestalo nikdy, že by se mi ozval ten člověk, kterého jsem parodoval třeba.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak možná se jim to líbilo.
2: A třeba na koncertech máme takové okénko, kde si děláme, a opravdu je to humor zase, děláme si legraci a nebudu říkat, z kterých interpretů, ale máme tam 3-4 interprety, mm-hmm. ano. A tam si tak trošku střílíme, ale je to vlastně, že kdybych to viděl, že si ten interpret dělá takovou legraci ze mě, tak já se vlastně spěju.
1: Já no. taky.
2: A není to tak, že souhlasíme s tím, co tam vlastně parodujeme. Jsme tajemní, že? Teď
0: ano, dáme a pánové, pokud chcete zjistit, co a jak, tak to budeme muset asi přijít.
1: Jo, jasně tak. Na koncert a tam to pochopíte v kontextu 2 hodin toho večera.
0: Tak no, ještě důležitá věc, jo, prosím vás, co je vtipnější, anebo lepší pro vás, dělat si srandu z Pražáků v Praze, nebo z Ostraváků na Ostravsku?
1: Tyjo.
2: Víte, co je super, mě baví, jestli můžu říct, Štěpo, že... Opravdu my si necháme dělat ze sebe legraci v Ostravě. Mm-hmm. Vy v Praze si taky ze sebe necháte dělat legraci, to je mm-hmm. úplně v klidu. Navzájem taky si myslím, že si docetuje. Ale je jedno město, které to prostě nedává. Jako.
0: Ne, ale teď vůbec netuším, to budete
2: ne,
0: muset...
2: Ne, a já nebudu jmenovat, protože tady každý posluchač ví, že prostě všichni tam v tom městě jsou narození ve znamení ublíženců. Jako a... Tam nám dokonce odešel i prostě posluchač nebo divák, jako jo, a přesto vždycky ty 2 sona vyprodáme.
0: Velice elegantní, děkuju moc, děkuju pánové za vaše upřímné i tajemné odpovědi. Pokud byste chtěli, dámy a pánové, na tohle vyrazit zdarma, pač, kdo by za to chtěl platit, že?
2: Už má náš humor,
0: pardon,
2: jo?
0: Pardon, já se omlouvám. Každopádně, ve hře jsou 4 lístky na páteční koncert v Čelákovicích. Pánové, pojďte dát nějakou otázku, kterou položíte našim posluchačům.
2: Máš Štěpo něco?
0: Tak teď se
2: nějakou nepřipravenou.
1: Nějakou nepřipravenou. Tak jak se jmenuju křesním, ještě jsi mi řekl před chvilkou křesním, to je dobře, že s tím lidem...
2: Jak se jmenuje pan Kozub křesním jmenem a jak se jmenuji já Krhut křesním jmenem.
1: Takže jak se jmenuje Jirka křesním jmenem a jak já Štěpán se jmenuji. Schválně si
0: ano,
1: to někdo to...
0: Jo. Schválně si to ale někdo pozor, z vás zvládne.
1: Je to finta, je to za roh. Je to za roh.
2: Je to kozaroh.
0: Pište 777-937-777. Jednou z vás vyberem a taky si vás vezmem do éteru. To vám moc přeju. Už za chvilku.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
8: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
9: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
10: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Radiem.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Společně se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. A teď už taky posluchačka Denisa. Deniso, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Tak prosím tě, máš tady dva fantastické pány. Ty jsi měla za úkol, jak říct, jaký mají křestní jména. Tak prosím tě, můžeš opakovat, jak jsi nám to napsala?
1: No, Štěpán Krhut a Jirka Kozub, no.
2: Dobře ví, no a máte lístky za takovou, vidíte takovou kokotinu, jsme řekla, máte lístky, to je mnoho.
3: A vy jste Simonka, jo? A příjmením?
2: Ne, Simonka, vy nejste Simonka. Ne?
0: Denisa.
3: No, Deniska. Tak už jste Simonka, prosím. No,
2: tak super, Simčo, děkuji.
1: Pohodě, Simona je taky fajn jméno.
3: Jo.
2: A přijdete teda, jo? Máte čas, nebo jste prostě to tak jen v emoci napsali?
1: No, já vás miluji, že vás strašně, fakt jsem měla ráda, že jste v rádiu, tak vás tady poslouchám. No, abych vám mohla odepsat, tak jsem musela zastavit, protože jsem řidič, takže jsem to všechno vyřešila, vy to, a zavolali jste, boží, úplně super, děkuju, moc určitě přijdu.
2: No, my se těšíme na vás, to je bomba.
3: Já opatrně zavolám tebe.
2: Martinko, nebo Verčo, držte se teda.
3: A,
2: jo. Děkujeme
3: za vás. A třeba Denisu, jestli tam bude někde. No, jo?
1: Jasný, jako u sebe někde po cestě. Díky moc.
2: Děkujeme,
3: mějte se fajn.
2: Děkujeme, Míčko.
0: Denis, měj se zatím hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak výborně, lístky jsme rozdali, pánové, moc děkuju. Jsem ráda, že tady se mnou Štěpán Krhut i Jiří Kozub mohli být. Prosím vás, to představení vaše navíc, nebo to vystoupení, není úplně krátký, je to tak?
4: No, někdy si dostáváme, my si z toho děláme legraci, jako jaký byl rekord. Myslím, že byl největší rekord 2 hodiny 35 minut. Jo,
2: já vždycky s oblibou říkám, že to je dlouho jak Pán prstenů a dvě věže.
0: A to je skvělý film, mimochodem.
2: A nemůžete to zastavit hlavně. Tak stejně ten film můžete aspoň zastavit, ten koncert nezastavíte. To prostě 2,5 hodiny musíte strávit.
0: No a to je otázka. Po tom představení, po tom vystoupení jste unavenější vy, anebo publikum?
4: Víte co, nás ještě unaví vlastně víc než ten koncert. My to prostě aplikujeme ještě pořád, to děláme, nevím, jestli s tím půjdeme jako dál do budoucna. My po každém koncertě, když nám lidi dají 10 minut, abychom se trošku jako vzpamatovali z toho koncertu, tak my jdeme do stánku s merchem, kde máme zajímavé věci, trička, knížky a tak dále, plakáty, čepice, ale sedíme vedle a podepisujeme. A kolikrát tam sedíme jako přes hodinu, možná i hodinu a půl už byla, jo?
2: Jo, je to tak.
4: A to vás vyžvíká, jako.
2: To on už po tom koncertu si dáš ještě tuhle směnu autogramiády, je někdy náročné, ale zase na druhou stranu vy vidíte, že ti lidi tam opravdu počkají, jo? Že máte třeba na koncertu 12 lidí a z těch 12 se tam prostě 400 stojí, jako, jo? A čekají. A do té půlnoci tam s náma prostě jsou, čekají tu frontu, tak zase na druhou stranu je to milé vlastně, že ti lidi tam jsou, tak když tam jsou oni, tak jsme tam i my, no.
0: To je hezký, aspoň víte, že vás mají fakt rádi.
4: Jo, oni každý jako řeknou nějakých pár vět, jo, něco vám chtějí říct a většinou to je milé, jakože, že se jim to líbilo, že tak rádi na nás jezdí a tak. To zase rádi slyšíte, ale už prostě po tom koncertě kolikrát chcete si jako, a ještě musíte mít tady tu druhou šichtu.
0: Dobře, pánové, poprosím vás o poslední vzkaz našim posluchačům, vašim budoucím divákům, současným i předchozím divákům, co byste jim vzkázali?
2: Já vám přeju hodně humoru do života a vlastně, když ho máte, tak už je to pak všechno dobrý. Pak se dá všechno zvládnout líp, tak to já přeju.
4: No, já bych popřál našim fanouškům nebo posluchům, nebo všem posluchačům, ať si třeba zpívají, že to je jeden z, pro mě jako z nejlepších léků na chmury, na smutek a tak dál. Ať se nebojí těch, to, a i když neumí, nebo když jim někdo řekl, že neumí zpívat, nebo když si myslí, tak zpívejte, vás to vylečí.
0: Děkuju moc, mými hosty dneska byli Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Děkuju vám, pánové, moc, mějte si krásně.
2: Děkujeme
4: za pozvání, ahoj.
5: Hit Radio Zlín,

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne.
1: Dokonalá dešítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: No a pozor, pozor, poslední šance společně s Orlenem nabít svoji tankartu Easy, a to až na 10 tisíc korun. Už tenhle pátek poslední dokonalá desítka, je to tak, 10 otázek, 10 odpovědí, které jsou číslice od 1 do 10. Vidíte, jak se ta desítka opakuje, jo? No a navíc, žádný číslo se neopakuje, takže je to vlastně strašně jednoduchý, jo? 10 odpovědí a pokud všechny trefíte, máte 10 tisíc. Za každou správnou odpověď prostě tisícovka na tankartě Easy. A to znamená, že vyděláte nejenom na tankování, ale i na ty dobrutky, co si na Orlenu můžete koupit na cestu. Tak prosím vás, buďte ready, protože poslední kolo už tenhle pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Train nebo Rose a Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na konci z Pětihnivy směrem na Napajedla se srazila dvě nákladní auta a jedno osobní. Počítejte tam teď se zdržením. Připomínám, že ve Zlíně bude zítra a v pátek uzavřená cesta kolem areálu Baťovy nemocnice na Havlíčkově nábřeží. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze.

0: 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
1: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
2: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna hlasy vládních poslanců přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila novelu rozpočtových pravidel. Zástupci opozice potvrdili, že novelu napadnou u ústavního soudu. Obávají se růstu dluhu. 29. poslanecká schůze je přerušena do 9. září. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři mohou na tržbách přijít zhruba o 20 miliard korun. Vysvětluje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
5: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů.
4: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Odpoledne ho v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Zatím není jasné, jestli se podaří zachovat část vyhořelé budovy 34 ve Svitu. O osudu 24-metrového rohu s 11 patry rozhoduje skupina expertů složená z architektů nebo statiků. Spolupracují i se stavebním úřadem a památkáři. O zachování usiluje i výtvarník Vladimír 518, podle kterého by se k rohu mohla přistavět nová budova.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Oblačnosti nad východem Moravy už postupně ubývá a maxima se drží mezi 21 a 24 stupni. V noci je naměříme kolem 13. Zítra bude slunečno a až 28 stupňů.
7: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, prosím vás, ruleta. Jo, a teď Rosa a Bruno Mars.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Rádiu. Krásné odpoledne, dámy a pánové, středa. A to znamená, že je čas popustit uzdu fantazii a dát si roletu. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když dítě posíláš po prázdninách do školy. Velice tematické. Takže vy, co právě vybavujete děti, co může zaznít v ložnici i při vypravování dětí do školy? Pište na 777-937-777. Napadá mě takhle ze startu třeba hned na to dej obal, nebo to budeš mít jako prase. To víme. Na sešit samozřejmě, prosím vás, jo? Nebo, no, ukaž paní učitelce, co ses všechno naučil. Jo, hele, možností nepřeberně. Pojďte napsat, co může zaznít v ložnici a když vypravujete děti do školy. Trošku se bojím už teď. Pište na 777-937-777 a k tomu jsou to Train.

Nobody to Love, Sigma v éteru Hit Rádia a vy jste skvělí. Dáváme si ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když dítě posíláš po prázdninách do školy. Radka píše, tak honem, ať zase nejsi poslední. Veru píše, je vidět, že se na to nikdo celý prázdniny ani nepodíval. To řeknete úplně všichni, je mi to jasné. Lucie, tak teď už to musíš jenom vydržet. Eva, uf, konečně je pryč. 1. září, to zaznít 100%. Katka, a gumu máš? V penále samozřejmě, že jo. Martin píše, a žádný koukání k sousedovi, dělej si svoje. Roman, dělej, než přijde paní učitelka. Michal, dneska žádnou trojku. No, tak prosím vás, pište dál, co může zaznít v posteli a při vypravování dětí do školy, když je posíláte po prázdninách. Já se jenom hrozně těším, až jim to řeknete a vzpomenete si tady na to. Pište na 777 937 777.

0: Tohle je Damiano David, The First Times, to z Hit Radio. Dáváme si tady společně ruletu a to, co může zaznít v ložnici a taky, když po prázdninách posíláte dítě do školy. Máme tady pár posledních. Eva píše, vydrž ještě chvilku, už tam budeme. Růža píše, tak snad si všechno nezapomněla, něco si pamatuješ. To se bude hodit. No a prosím vás, uzavřela bych to jednou fakt jednoduchou. A jenom mi slibte, že až se to stane 1. září, že si u toho na nás vzpomenete. Honza píše jednoduché, vstávej.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná, sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu, cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Coldplay dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. No už se to blíží, dámy a pánové, nehledě na to, že začínáš za chviličku školní rok, tak taky v podstatě takový pomyslný konec léta, jo, protože třeba ještě přijde hezké počasí, to je možný, ale přece jenom prázdniny jsou u konce a proto je čas dát si poslední letošní summer party. Co to znamená? No jednoduchý, že jo, v pátek v 15.00 začínáme a odstartujeme opět víkend plný těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jenom letní hity douší. Jenom. A takhle. Bude to znít skvěle. Jo, jako vždycky. Páč za těch posledních 30 let vyšlo fakt spousta skvělých hitů. Playa hity třeba. Mr. President to taky umí, jo? A kdo nesmí chybět u žádný letní party? Tenhle pán, Lou Bega. This is Mambo number 5. Tak se na to nalaďte a těšíme se na vás. Summer party už tenhle víkend.

0: Taková v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem, já se s vámi teď loučím, uslyšíme se ale v 6 u Hit Rádia Klasik, takže si ještě společně užijeme, no až za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Taky se vám stává v poslední dny, že chodíte celý zachmuření a smutní?
3: Ano, co s tím?
2: Na to mám jednoduché řešení. Stačí vydělat dost peněz, abyste byli šťastní.
3: O, ježiš, to je ale ultimátní rada.
2: My těch rad, jak vydělat peníze, dneska odpoledne budeme mít několik a vy se nám do toho společně zapojíte. Tak se na vás budeme těšit 15 hodin, odpolední show za chvilku
1: startuje. Hit Radio Zlín.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradou v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
13: firma na zážitky
10: CZ.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Bila Camembert 120 gramů v Bila klubu za 19,90.
15: Bila. To dobré začíná u nás.
1: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. A vlastně nesou dobré zprávy, nevím, žádné větší komplikace, jenom takové ty klasické, že třeba přes Zlín, přes třídu Tomášova ti to máme v tuto chvíli trošičku zaspané, někde vidím, jak je to ta barva oranžová, což znamená, že se nám trošičku postává, ale jinak žádné nečekané nehody bychom potkávat na cestách ve Zlínském kraji neměli. Kdyby se tak stalo, tak 601 13 13 05, ať to můžu poslat dál.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky

0: Radnice chtěla především zachovat plochu pro kulturní akce a sklidnit dopravu. S rekonstrukcí Masarykova náměstí počítá v příštích letech. Úřad práce má ode dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového informačního systému. Během odstávky není možné přidávat nové pozice, upravovat ty stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Pokračuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
1: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
0: Odstávka potrvá do 3. září do půlnoci. Řada fotbalových celků od nás ze Zlínského kraje se dnes představí ve druhém kole MOL Cupu. První FC Slovácko hraje na hřiště divizní Velké Víteše. Uherský Brod čeká těžká prověrka s nováčkem první ligy Artisem Brno. Dojde i na čistě regionální souboj v Setína s Kroměříží. Všechna utkání mají výkop v 17:30. Zlín včera vstoupil do domácího poháru výhrou 2:0 v Uničově.
2: Počasí v 5 slovech.
3: A rosnička. A bylo ticho.
4: Počkej, já jsem se nenachystala, to už je konec.
3: Takže to je konec, lepší to
4: zůstanou.
3: Nebude. Lepší
2: možná nejsme největší kraj, ale jsme nejlepší. Startuje odpolední show Hit Rádia Zlín pro celou východní Moravu. Přivítejte Pavla a Šárku.
3: Já si myslím, že pro dnešek by ta Šárka tady měla být vystřihnutá úplně.
4: Ale protože... no, tak jsem se spletla s tím počasím, trochu jsem se nepřipravila, no, zastihl jsi mě. Ale víš co, já mám výmluvu. Na Instagram jsem dneska dala tak krásné zlínské počasí, že vlastně jako tam se rozvíjí všecko, co potřebuješ vědět.
3: A je to taky vlastně na 5 slov?
4: Vlastně skoro jo, a je to naprosto originální.
3: Tak na to vrkněte, ať víte, jak teda bude, protože o Čárky se to jinak nedozvíte.

0: panečku duet, Eva Farná, Miraj na Hitrádiu Zlín, tady odpolední show a my jsme jinak, tady ve Zlíně. U absolutní revoluce ve školství a nikdo to neřeší.
1: Opět to prostě táhne Zlín, Zlín je prostě vizionářské město, krásné.
0: Jo? A mně přijde, jako mě to napadlo až dneska, když jsem to četl, prosím vás pěkně. 11. základní škola v Malenovicích udělala příměstský tábor přes léto. A teď mi řekněte, která škola v minulosti, kdy udělala tábor?
1: Já si myslím, že fakt jako nevím o tom, že by to kdekoliv proběhlo, takže prostě přesně jsme revolucionáři.
0: Přesně, my povedeme povstání pravděpodobně školské nebo něco podobného, protože mně přijde, že tohle se vlastně nikdy neděje. Vždycky, když jsme jezdívali na tábory, tak to vždycky pořádal třeba někdo ze školy, ale většinou to byly jakože třeba nějaké ty družstva nebo spolky nebo něco podobného. Nikdy to s tou školou vlastně jako přímo jako nesouviselo. Takže otázka na vás. A teď ne, jestli jste jezdili na tábory přes školu, ale jak jste jezdili na tábory, jestli jste jezdili, tak jak jste si to užívali? Jestli máte teda na ty tábory nějaké hezké vzpomínky? Ty špatné vynechejme pro tentokrát, už
1: máme taky spoustu, to je pravda.
0: Bohužel, ale teď ty hezké.

0: Tady Hit Radio zlí na odpolední show a my jsme se ptali na tábory. Jak jste, nebo jak na ně vzpomínáte, když jste jezdívali?
1: Ještě řekni letní, lomeno příměstské, ať to nejsou pracovní a
0: ano.
1: Jiné. Jenom, to by byly blbý vzpomínky.
0: Ano,
1: asi.
0: Na Hit Radio zlí se ptám na to, jak jste se měli v Gulagu. Jasně, určitě. Tak prosím vás, teď ty letní tábory, až to mi jasno. Tak já psali jste 601 13 13 05 náš WhatsApp, pak můžete mimochodem během celého odpoledne klidně cokoliv dopsat. Tak Lenka, to my na tábory jako děti jezdili jsme dvakrát na prázdniny, za prázdniny. Naši byli rádi, že měli chvíli klidu, že je o nás postarané, jinak by ty prázdniny asi nepřežili. Ale my na ně vzpomínáme v dobrém, vždycky jsme si je dost užívali.
1: Krásný.
0: To je pěkný.
1: A ty máš prostě nějaké vzpomínky, jezdil jsi na tábor?
0: Já mám vlastně jenom takové, já nemám úplně moc dobré, protože já jsem jezdil, hrozně jsem chrápal, takže já jsem se vždycky stresoval, že budu všichni budit, což se pak dělo. Nikdo mě neměl rád. A ještě tam, ještě ten tábor, kam jsem jezdil já, tak to byla moje paní učitelka češtiny. Takže to nebo jako úplně nechceš.
1: Ale já jsem jezdila zase na tábor, kde jako dozor dělala moje maminka, což je možná ještě o kousek horší, jo?
0: To takže, nechceš, no, no to jsou věci, co nechceme. Jiří napsal, a tento podle mě úplně zabil, já jezdil pravidelně na fotbalové tábory, protože naše chtěli, abych byl fotbalista. Až ve 14 jsem jim řekl, že fotbal mě nebaví. Ale jinak jsem si to vlastně užíval, jen jsem byl vždycky spíš na hokej.
1: A to je dobrý. Já ho úplně vidím, jak na tom fotbalovém táboře s tou hokejkou v rohu. Hoši, pojďte někdo
0: se mnou. A jak tam přinesou tam ty slavné hráči, tohle je třeba Řepka, tehdy byl ještě slavný. Tohle je Řepka, oh, no dobrý, no. Další.
1: Kde máš Jagra?
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
8: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: No a protože je tady půl čtvrtá, tak se na Hitradiu Zlín taky hrneme na soutěž Hlavou proti Zlínu. I dneska tři jednoduché otázky. Musím připomenout, že tento týden soutěžíme o speciální dárkové balíčky Hitradia Zlín, kde jsou všechny možné, řekl bych, specialitky, které na závěr léta prostě člověk potřebuje. Na drátě Ruda, Rudo, nazdár.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače Hitradia Zlín.
1: Děkujeme pěkně, Rudo, co ty a léto, jenom jak jsi zúžil léto, všechno dobrý?
2: Jo, všechno dobrý, na stopéro spokojenu.
1: Na stopéro dobrý, byl jsi někde na dovolené?
2: No, to je tady kůsek napál, aby jsme byli se podívat.
1: To pěkné, pěkné, tak prosím ti, dárkový balíček ti přistane, pokud projdeš třema otázkama, je to jednoduchý, kdybys nevěděl, Šárka ti poradí, jdeme na to?
2: Jasné, jdem na to.
1: První otázka. Co znamená zkratka UV? Za A. Univerzální vízum. Za B. Újezd u Setína. A nebo za C. Ultrafialové záření.
2: Čečko.
1: Výborně.
3: Jak to, že jsi nedal ten újezd?
2: Je? Myslím, to by bylo, ne, to ne.
1: Myslím, že újezd byl jasný. Tak hele, druhá otázka. Proč se v létě potíme? Za A. Ochlazuje se nám tím tělo. Za B. Tělo se zbavuje soli. A nebo za C, tělo se tím snaží přivolat déšť.
2: No. To Cčko je hovadina, Bčko, tak je to žáčko.
3: To žáčko, to žurtiče.
1: Žáčko, dobré. Já jsem vás z toho si šepej slivojců toto.
3: Jo, no.
1: Dobré, no. Tak a poslední otázka. Co je, náš největší letní nepřítel v podobě hmyzu? Za A, klíště. Za B, komár. A nebo za C, pavouk.
2: Ta svině komár,
1: kůže. Jo! Ale hned to věděl.
3: Za tuhle krásnou odpověď máš ještě jedny podušky navíc, ty jo, to je pecka.
1: Jinak musíme připomenout, že prosím tě v tom balíčku, ty jsi chtěla, prosím tě, Šárka ti chtěla něco říct.
3: Já jsem zrovna chtěla říct, přátelé, že ty ponožky, které v tom balíčku budete mít, mám zrovna teď na sobě. Teda chtěla jsem pak dodat, že ne přímo tyhle, že byste dostali, ale čistý samozřejmě vám dám.
1: Rudo, kdyby si chtěl, dostaneš i ty ponožky, které měla Šárka?
3: Nedoporučuju.
1: A když budeš moc chtít, nebudou to jenom. Jasně. Dobrý, asi víš, kam mířím. Tak jo, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj. Díky.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hitradiu Zlín.

0: Tady Hit Radio Zín, tak jako odpolední show, s vámi Pavla Šárka. A prosím vás pěkně, objednávali jste si poslední době nějaké balíčky ve smyslu oblečení?
1: Jo, a zrovna no. Teď mě jeden čeká tady v zásilkovně.
0: No tak teď už vám určitě dojde. Otázka zní, jestli vám došly všechny.
1: To nevím, asi jo, nic mi nechybí.
0: Mohlo se.
1: Víš co, mně se občas stane, jako, že objednám několik věcí z různých zdrojů a pak vlastně nevím, co jako kde je.
0: Všechno zaplatím,
1: ale... Je, aha, to jsem taky objednala. No,
0: jo. Tak ne, mně jde o to, že se mohlo stát, že vám najednou e-shop napsal, hele, tak váš balíček nebyl doručen, nebyli jste doma, nám se zase vrátil zpátky, my vám ho posíláme znovu. To se klidně mohlo stát, za to mohlo.
1: To se mi nestalo, a proč?
0: Za to mohl kurýr, který kradl.
1: Počkej, to je ten, co si to oblíkal, ty hadry,
0: jo. On vždycky rozbalil nějaký balíček, kde bylo oblečení, něco si tam nechal a něco poslal zpátky s tím, že jako nejste doma. No, 142 tisíc takhle ukradl, teďka mu samozřejmě hrozí basa, takže popřál bych mu hodně štěstí, ale za tohle nechci. Takže...
1: Ale víš, jak musel být luxusně vyoblíkaný, jako.
0: Právě. Ale aspoň půjde do vězení stylově, jako.
1: No, přesně.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Očividně tady na Hitrádiu Zlín odpolední show, jenom 50% odpolední show funguje naplno.
1: Jak to myslíš, já?
0: No ta moje, a moje část, protože my jsme tady slibovali, že budeme říkat a radit, jak si přijít k dobrým penězům, nebo jak si třeba vydělat, za co nejmí práce a podobně.
2: Ano, ten důvod je docela jasný, protože začíná nový školní rok a s tím spousta nákladů pro nás rodiče, takže nějaká kačka navíc by se rozhodně hodila.
0: Ty na to jdeš úplně přesně naopak, ty akorát naopak budeš říkat, jestli zase připlatíme.
2: Přesně tak, já vám řeknu, že za sportovní kroužky, přátelé, dáme letos víc peněz, to už jste si dost možná někteří všimli, kteří už jste vzorně stihli dětem objednat kroužek. Já ještě ne, takže mě to zdražení ještě čeká.
0: Možná, kdybyste neříkala, nikdo si toho nevšimne, prostě zaplatíme víc a nebude nás to bolet.
2: Aha, takže promiň.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace, jezdíme bez problému, klepu na dřevo, naštěstí tady nějaké dřevo mám, abych mohl zaklepat, aby se dojelo vám všem úplně bez problému. 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby něco.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: 250 až 500 korun. Anketa mezi rodiči ale ukázala taky další zajímavost. Drtivá většina z nás sice považuje sport za důležitou součást života, ale ani ne polovina svoje děti zapojuje do běžných aktivit, jako je jízda na kole nebo běh. Zatím není jasné, jestli se podaří zachovat část vyhořelé budovy 34 ve Svitu. O osudu 24-metrového rohu s 11 patry rozhoduje skupina expertů složená z architektů nebo statiků. Spolupracují i se stavebním úřadem a památkáři. O zachování usiluje i výtvarník Vladimír 518, podle kterého by se k rohu mohla přistavět nová budova. Sporná novela o sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Vládní většina dnes ve sněmovně přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla. Předloha umožní vládě déle navyšovat rozpočty pro strategické stavby anebo překročit výdaje při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu a obrátí se na ústavní soud. Hokejisty Zlína dnes čeká další přípravné utkání na Slovensku. Od 18 hodin vyzvou Duklu Trenčín. Včera Berani padli v odvetě proti úřadujícímu slovenskému mistrovi z Nitry 3-7 a prohrál i Vsetín proti Havířovu. Oblačnosti nad východem Moravy už postupně ubývá a maxima se drží mezi 21 a 24 stupni. V noci naměříme kolem 13. Zítra bude slunečno a až 28 stupňů.
1: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
2: A my v tuhle chvíli velmi netradičně nebudeme zdravit do nějaké vesnice, ale budeme zdravit rodinu Hostových.
3: Hostových?
2: Hostových, protože...
3: jednu rodinu?
2: Protože jedna... rodina Hostových založila ves lidí Hostových a z toho se staly Hoštice, kdyby vás to náhodou zajímalo.
3: A že bys třeba řekl, že Hoštice kromě ty, o kterých se točili Slunce seno, takže máme i tady právě, teď to je na tom ta nejhezčí, ne?
2: Tohle je taky zajímavý, ne?
3: A to víš, že jo.

0: rádi šlapeme do pedálu na Hitradio Zlín tady v odpolední show. Nicméně za 5 měsíců. A neptaj, vlastně tuhle sezónu už víme, kolik se najezdilo kilometrů na sdílených kolech v Otrokovicích. Můžete si teďka v hlavě zatím tipovat, ty můžeš říct nahlas, kolik si tak tipneš, že za 5 měsíců
1: se... 5 měsíců jenom Otrokovice, jo?
0: Jenom Otrokovice, všechny sdílená kola, co tam jsou, kolik se najelo kilometrů. Jen tak,
1: jo, já mám jako správná žena strašně špatný odhad, jo. Na vzdálenosti, na množství, na všechno,
0: ale,
1: jo.
0: Ale neodhadujeme to v centimetrech, takže, takže ten odhad
1: ano,
0: bude dobrý.
1: Mám větší šanci, to je pravda, to je pravda. Tak já nevím, plácnu třeba 10 tisíc.
0: Víc!
1: Nekecej!
0: 21 tisíc kilometrů.
1: 21 tisíc kilometrů za kolik? Za 5 měsíců?
0: No,
1: to jenom vlastně Otroky.
0: Takže jsou to, jsou vlastně obecně ty sdílená kola opravdu velmi oblíbená, jenom já tady mám k tomu takovou konspirační teorii, kterou teď zakládám.
1: No pojď.
0: Můžete se do mého klubíku přidat. Já si myslím, že to je všechno výmysl.
1: Co?
0: Já jsem, furt vidím ty kola někde. Ale nikdy nevidím nikoho na nich jezdit.
1: Co kecáš, prosím tě, bych se podělat k Čepkovu třeba?
0: Já nevím.
1: Ale víš co, počkej, založ si na tuhle konspirační teorii Facebookovou stránku a někdo se najde, kdo ti to odsouhlasí.
0: No jednoznačně.
1: Neboj se.
0: Tak otázka,

samozřejmě máte vy, jestli to využíváte. Já si to teďka vlastně ověřím. A teď to možná spopularizujeme nebo naopak úplně pozvíme. 601 13 13 05. Používáte sdílená kola?

0: Tady hit radio zvíjám, před malou chvilkou jsme tady otevřeli konspirační teorii. Jestli sdílená kola se opravdu používají tak, jak se o tom mluví.
1: Protože... Nebo jestli nás tě jenom opalomutit prostě. Tady Pavel na to přišel, konečně.
0: Ameria mlčí. No tak prosím vás, protože já mám fakt za to, že jsem nikdy neviděl nikoho na tom jezdit. A já se jako nevšímám, jo, takže to je asi ten problém.
1: No navíc ale... jezdíš prostě jenom po hlavní štráse zlíná no. Tokovice, tak tam toho jako, tam bych se na kole úplně netroufla teda.
0: Přiznávám, že no, to je možná ten důvod. Nicméně, vy jste to vyvrátili, jezdíte, používáte. Dan například napsal, já si popravdě tohle léto začal zkoušet a když jsem za to furt platil, tak mi pak to šlo, že lepší bude koupit si vlastní kolo. Tak jsem si ho pořídil a jezdím zadarmo.
1: Počkej, 15 minut přece zadarmo v drtivé většině měst ve Zlínském kraji, díky jako radnicím, který to jako dotujou, takže
0: asi Dané,
1: prostě musíš jezdit rychlejc, můžeš jezdit zadarmo, vyřešeno.
0: Jednoduchý. Radek, to já pravidelně beru z práce, to je náhodou pecka, když se necítím, jedu MHD, když je fajně a nebolí mě nohy, vezmu kolo a za chvilku jsem doma, je to super.
1: To je krásný a já si přesně říkám, kdyby bylo tady někde na Mlacové poblíž rádia, že bych asi taky jezdila domů na kole.
0: Oni jsou elektro, že jo? Většina.
1: No ještě navíc, takže do kopce taky dobrý, no.
0: Takže to je vlastně v pohodě. No.
1: No ale já doma kolo mám, takže asi taky zůstanu toho teda.
0: Já jezdím taky elektro, akorát to teda...
1: No hele, takhle, shrneme to. Jezdíme hlavně autem, Pavle, přiznejme se, takže tak.
0: Ne, já jezdím elektro, má to 4 kola, říká se tomu Bolt, ale taky to platí, ne.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket. Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: dnešní menzetku, neboli nejzbytečnější zpráva dne, na kterou ještě večer budete myslet, se podíváme na místo, kde trávíme všichni hrozně moc času.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Nikdy bychom asi ani nechtěli, ale ono nedá se, to je život.
2: Já myslím, že spousta lidí už tuší, že míříme na záchod, jak jinak, ano. Dnes je totiž, přátelé, den toaletního papíru, takže tady to NZ-ko pro vás mám čistě proto, aby jsme si ho dostatečně vážili. Jak je to úžasný vynález, jo.
0: Protože
2: ještě 90 let zpátky, což není tak moc, býval toaleťák tak brutálně hrubý, že se v reklamě chlubili tím, že je bez třísek. A to nechce.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat.

0: dust, all that I adore.
1: Dneska na Hitrádiu Zlín, a ne vlastně tady, ale obecně po celém světě, středa 26. srpna, mi došlo, že to není hodné spojení.
2: Ty máš jako hodně malou škatulku, tady prostě mám studio a kolem už nic.
1: Za studio je vesmíru, prostě tam nic neexistuje. Ode dneška prosím vás, do konce prázdnin, čili 5 dní, se nám Zoo Zlín promění v exotickou zoologickou zahradou plnou barev.
2: Pro mě na té informaci nevyzrazilo to, že už je jenom 5 dní prázdný. To je hrozný.
1: Je to drastické, nicméně ten závěr si můžeme užít velmi stylově, protože v zoologické zahradě teďka nesou velké jméno Afrika. Udělali z toho trošičku africkou zoo, takže je to plné barev, chutí, vůní, je to velmi zajímavé, hodně exotické. Tak jsem chtěl říct, že pokud je tady nějaký jako předsudek v tom, co se držím třeba já, takové to pravidlo, že když je hezky do zoo nejdu, tam
2: jo,
1: chodí turisté.
2: Přesně tak, přesně.
1: Tak teď je možná často porušit. Protože aby jsme si užili opravdu ještě ten program.
2: Já ti nevím, ale já si vždycky říkám, že přesně, když je ještě nějaká akce, tak o to víc lidí tam je, ne? Ale tak, možná tak si to říkají všichni a bude prázdno.
1: Chytré.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
9: pak hrnky, flašky, kufříky,
8: vyměním za kuponky, škola volá.
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: is falling down.
1: Možná, to teď není úplně poznat, ale já mám strach. Tady na Hit Radio Zlín se točí blíží čerstvé zprávy a Šárka mi jenom řekla, když jsem se ptal, co bude ve zprávách, co bude tak jako zajímavý, a ona řekla, budeš plakat.
2: Pavle, fakt, ale to je pro tebe tak drtivá zpráva a nejenom teda pro tebe, ale pro spoustu.
1: Jakože zruší se minusukně?
2: Ne, tohle je podle mě ještě horší.
1: Zdraží se pivo?
2: Ano, to je ono.
1: Obluvaš se.
2: Ne, fakt
1: no
2: jo.
1: Tak to končím, odcházím.

0: A já už jdu na cesty akorát potěšit, nevidím žádné komplikace, tak prosím vás, udržte mi ten klid tady ve Zlínském kraji na silnicích, ať nám to vydrží. 601 13 1305 náš WhatsApp, kdyby náhodou.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního bude. Kup si permici na beranizlín.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco

0: zhruba o čtvrtinu. České pivo tak nejspíš zdraží, nemělo by to ale být o moc. Teď jeden hodně netradiční případ ze zlínské nemocnice. Jedné pacientce tam provedli dva zákroky při jedné operaci, a to zcela roboticky. Bylo to poprvé v historii Baťovky. Zlínská nemocnice je u nás v kraji zatím jediná, která má plnohodnotného velkého chirurgického robota. Školy v Česku můžou teď snáz najít učitele, pomáhá jim nový portál ministerstva školství, kde je možné vyhledávat třeba podle kraje, typu školy nebo specializace, pokračuje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
1: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
0: Největší poptávka je aktuálně po učitelích do mateřských škol a na první stupně základních. Řada fotbalových celků od nás ze Zlínského kraje se dnes představí ve druhém kole MOL Cupu. První FC Slovácko hraje na hřiště divizní Velké Bíteše. Uherský Brod čeká těžká prověrka s nováčkem první ligy Artisem Brno. Dojde i na čestě regionální souboj v Setína s Kroměříží. Všechna utkání mají výkop už za půl hodiny. Zlín včera vstoupil do domácího poháru výhrou 2-0 v Uničově. Dnešní podvečer a noc budou na východě Moravy oblačné až polojasné. Noční minima klesnou zhruba ke 13 stupňům. Zítra si po většinu dne užijeme slunce a odpolední maxima 25 až 28 stupňů. V pátek bude přes 30.

0: jasné, že se těšíte na další žebříčky, které nesou a které Šárka moc ráda zhazuje.
1: Já se těším hrozně, až si to zase úplně zepsuju.
0: Mám tady, prosím vás, pěkně, z internetu jsem si vytáhl top 5 rád, jak vydělat peníze před koncem prázdnin ještě na poslední chvíli, abychom měli na letní věci.
1: Avšak nejsou úplně na nic.

0: Tady, jak asi tušíte, nejen Hitradio Zlín, ale i odpolední show Pavla Šárka a na ministerstvu zdravotnictví se mluví o možnosti, že by se změnily preventivní akce a prohlídky u lékařů, co jsou vždycky zdarma.
1: Jakože za ně budeme nově platit, no výborně.
0: Naopak.
1: Naopak?
0: Že dostaneme prachy.
1: Jakože za to, že půjdu na preventivku, mi dají peníze.
0: No.
1: A pak mi je reálně dají, nebo mi jako někde v budoucnu sníží někde
0: ne,
1: něco.
0: Ne, jako... v tom jako ta představa, zatím je to představa, je, že prostě opravdu se vyhlásí preventivní akce, já nevím, na podporu rakoviny prostě něčeho.
1: Na podporu rakoviny vážně.
0: No, jako
1: jsi
0: rozumíš
1: na boji proti rakovině asi.
0: Ty mi rozumíš, děkuju za to.
1: Ano, ale ráda tě schazuju.
0: Tak prosím vás, kdybyste chtěli podpořit boj proti rakovině. Výborně. Například, já nevím, nějaké části těla, tak pak by se šlo na preventivní prohlídku a oni vám za to třeba dají 10 korun. Za to, že jste přišli, že jste se zkontrolovali. Od pojišťovny, to je nádherná věc.
1: Jako jo, ale podle mě tam zase bude nějaký háček. Přesně, budeš muset vyplnit 162 formulářů, aby ti to dali prostě, já to ne.
0: Za 1000 korun, klidně namasíruj doktora.

0: tak jak to přicházelo, už je to tady. Na Hit Radio Zlín, odpolední show. Prosím vás, pěkně další žebříček, který se vám ale podle mě bude velmi teďka hodit, protože přeci jen jsme si už několikrát říkali tady na Hit Radio Zlín, že pomůcky na další školní rok zdražují.
1: Kroužky taky zdraží, jasně. Aktovky.
0: Tak já pro vás mám top 5 způsobů, jak vydělat peníze na závěr leta, aby bylo na školní potřeby.
1: Já se fakt těším, tak pojď, začni.
0: Tak jo, místo první, prodejte staré ojížděné kola a koloběžky, přes zimu to nebudete potřebovat.
1: Dobře, ale potom si musíš na jaro zase nový koupit, no. Tak
0: pak,
1: to je jako...
0: pak koupíš zase ve slevě někde.
1: Ale jo, tak jako chápu, že přesně, můžeš prodat takové ty věci, co máš doma jo, a už je nevyužíváš, dobře, jo. To ti uznám, dejme
0: děkujeme,
1: tomu.
0: Děkujeme. Druhé místo. Prodejte oblečení, co nenosíte, stejně potřebujete nové.
1: Ano, takže zase mě prodám, ale pak musím koupit další. No, to je nesmysl, no. Pavle, to takhle radit. Ale jasně, najdu asi po dětech třeba něco, co už nevyužijem, dobře, pošlu to dál.
0: Ještě jsou tu 3 místa, tak doufám, že se něčím chytnu. Trojka. Požádat rodiče o menší půjčku a doufat, že na ní zapomenou.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký, to už je sympatické.
1: A pokud nejste zrovna vy už ten v pozici toho rodiče, kdo dává ty půjčky, to už je horší.
0: Přesně, tak si to prosím zapište. Protože možná děti slyšeli tady tu radu a zkusí to. 4. Dělat internetové průzkumy. Za to se dneska platí, jenom abyste věděli.
1: Dobře, ale za to se platí šušeň, ne?
0: Tak jo, ale vyplníš jich několik, jsou to dotazníky, vždycky na 10 minut, tady
1: jasně,
0: to tak kilčo.
1: Obětuješ tomu jenom 62 hodin týdně, ale jinak v pohodě.
0: A vyděláš si třeba 500, no.
1: No,
0: a poslední tip, který je podle mě ultimátní a který mě hrozně pobavil. 5. Po celém létě vrátit láhve od piva. Tak.
1: ale je fakt, že v tom mám tolik jako uložených peněz doma.
0: Jsme milionáři.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Jestli ho zachránit anebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
11: No. Tak nebyl by jedinej, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
10: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.
9: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: opět připomenu, že nejen na Hit Rádiu Zlín, ale po celém světě dnes středa, 26. srpna.
1: To bylo velké zjištění dneska, Pavlovo. Ano, nejenom tady je středa.
0: Jsi si uvědomil, že to vlastně, že ten svět venku existuje.
1: Tak ono je někde Wednesday, že? Zase jako na druhou stranu.
0: Jakože už třetí řada, nebo? No, to je jedno. Tak prosím vás, my jsme dneska vzpomínali na letní tábory, kam jsme jezdili jako děti. Někteří neúplně třeba rádi, ale ve finále si většina ty tábory pamatujeme pozitivně, máme na ně prostě velké vzpomínky, jako na nějaké dobrodružství.
1: A já mám největší radost z toho, že přátelé, společně jsme tady přesvědčili Pavla, že jeho konspirační teorie o tom, že na sdílených kolech nikdo nejezdí, je naprostý nesmysl a že tam fakt jako jezdíme a používáme to, tak děkuju.
0: A já to znovu zopakuju, já jsem totiž nikdy nikoho na sdíleném kole neviděl.
1: Říkám ti, že to tím, že jezdíš po blbých trasách.
0: To je pravda, já samozřejmě jezdím jenom autem, takže jak já to můžu hodnotit. Nicméně napadlo mě to a svůj klubíček konspirační teorie teda ruším v tuhle chvíli.

0: Dneska na Hitrádiu z Líně sice středa, ale včera bylo úterý. A to znamená...
1: Jsi dneska tyjo úplně jako vědec. Vědec přes kalendář.
0: Já jsem dneska mega miso, jenom kdybyste věděli.
1: No, teda, jo. Vypadáš jako všemu dost podobnej. No?
0: Jo, krás brýlema bez plešky. Ale prosím vás pěkně, my jsme včera tady měli úterý a rozdělili jsme úterky z Berany. Co je?
1: Všichni měli včera úterý, Pavle, nejenom my. Ale ano, my jsme měli úterky z Berany, to je pravda. To jsme měli jenom my, protože jenom na Hitrádiu Zlín pravidelně hezky každé druhé úterý vám budeme sypat nějaké hráče ze zlínského hokeje. Vlastně nejenom hráče, klidně ledaře. Trenér tady bude příště, to bude hezké. Dobrá grilovačka, těším se.
0: Těším se, se zeptáme, odkud bude peníze, kolik ho stál kávovár.
1: No a kdo o to přišel, tak nějaký záznam, aspoň kraťoučký ze včerejšího rozhovoru s Petrem Holíkem, najdete na Instagramu i Facebooku.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
8: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
9: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

0: Sofia. Na Hytradio Zlín odpolední show na vás mám úplně jednoduché otázky, jako třeba jestli víte, kdo to je Jaromír Jágr.
1: Tak jako tuším.
0: Tušíte, víte, kdo to je Řepka třeba, Tomáš? Jako,
1: jo, taky mi to něco říká.
0: A Martin Schneider?
1: Teď už to vím.
0: Teď už to víš.
1: Pavel mě naučil.
0: Prosím vás, Martin Schneider je velká hvězda českého baseballu, což možná netušíte. A co, proč to mluvím? On je tady dneska ve Zlíně.
1: No to je nádhera, možná spousta lidí ani netuší, že český baseball vůbec existuje.
0: Existuje? Už to víte?
1: Ne, já už si z toho přestanu dělat srandu, ale mě to baví, jak ty to strašně miluješ a já ti to chci hejtit.
0: Jo, ale, já to úplně zbožňuju. Tak Martin Schneider je tady na stadionu zlínské mládeže a jenom jsem chtěl říct, že on tam teďka trénuje, ty děcka se tam nejdu na to podívat, kdyby náhodou vás to zajímalo, tak teď
1: počkej,
0: máte možnost.
1: A může i tebe něco naučit?
0: Mě nenaučí nikdo nic, ale
1: to je pravda.
0: Rád ho uvidím.
1: To se shodneme.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Uherském Brodě a taky ve Lhotě u Vsetína se dneska hraje MOL Cup. Kolem 7:30 večer počítejte u stadionu s větším pohybem lidí. Ve Zlíně bude zítra a v pátek uzavřená cesta kolem areálu Baťovy nemocnice na Havlíčkově nábřeží. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů platí. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta. Kabinet bude moci mimo jiné překročit schválené výdaje, a to při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu, obrátí se na ústavní soud. K vážné nehodě došlo dnes odpoledne u Doubravníku na Brněnsku. Auto s pěti dětmi vyjelo do protisměru a narazilo do stromu. Jedno z dětí na místě zemřelo. Zranění dalších dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní zkoušku na alkohol. Policie okolnosti nehody dál vyšetřuje. Prince Harry a jeho manželka dnes poledne přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Oba nejsou pracujícími členy královské rodiny. O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Na podzimní dovolené chceme trávit v průměru týden a utratit 8 tisíc korun. V porovnání s loňskem preferujeme tuzemské pobyty. Podle Terezy Hofmanové z agentury Czech Tourism to ukázal aktuální průzkum.
4: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
3: Podíl těch, kteří chtějí podzimní dovolenou trávit v zahraničí, se meziročně snížil na zhruba 30%.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: V průběhu noci většinou oblačno, polojasno, kránu mlhy, nejnižší

Dead or Alive, posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. No, prosím vás, dneska začneme u věci, u který nikdo z nás se nechce dostat na nulu. A u toho to zároveň potřebovat. Dneska je totiž den toaletního papíru. A pojďme si jednou provždy rozseknout tu zásadní otázku, tu věc, co nás všechny rozděluje. Která strana je ta správná? Prosím vás, odpověď najdeme dokonce v patentu z roku 1891, protože podle toho původního patentu, a to, čeho jiného se budeme držet, že jo, Seth Wheeler to tehdy nechal patentovat tím, že má být konec papíru jasně nahoře. To znamená od zdi, jo? Prosím vás, ještě jednou, pro místa vzadu má být od zdi. Ano, takže pokud to máte naopak, celou dobu porušujete zákon designu. Opatrně na to. Mimochodem, průměrně ho ročně spotřebuje každý člověk asi 100 ruliček, takže 12 kilo. 12 kilo toaleťáku, to je dost, to je dost. Co je taky zajímavý, tak dřív byl toaletní papír tak drsný, že potom byly dokonce reklamy, kde se firmy chlubily, že mají toaleťák bez třísek. Příjemné, když na to pomyslíte, že? No a dneska řešíme, kolik má vrstev, jak bude vonět a jestli na něm budou smajlíci. Tak příjemné posezení případně a tohle je Dido.

0: Radio, přeju vám všem krásný večer. 18:18, rychle si něco přejte. Jo, stihli jste? Dobrý. Já se to snažím hlídat. Mimochodem, kdybyste chtěli i na setiny, tak teď to vyšlo, teda na sekundy, tak teď to vyšlo 18:18:18. To se musí splnit tohle přání, kdyby ne, tak je to moje vina, nevím jak, ale to nevadí. Dámy a pánové, konečně dobré zprávy. Ano, aspoň jedna. Mám jednu fakt skvělou zprávu, minimálně pro milovníky lesa a taky dobrot z lesa. Už za chvilku se na to podíváme, kam vyrazit, kde už to konečně poroste. Tomu další hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Bananarama, taky Sting nebo A1. Hit Radio.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

rostou. Ano, milí houbaři, huf, konečně. No, léto nám moc nepřálo, jo, protože sezóna houbařská je oficiálně od července do října. No, tak teď s tím suchem to úplně nešlo, že jo. To, co si bude, to ví každý zkušený houbař, já jich mám v rodině spoustu, takže to samozřejmě vím. Každopádně ano, teď už nám začíná sezóna, je to dobrý. Ještě bude pršet, takže by to mělo ještě přirůst, tak říkajíc, ale už teď můžete na houby opravdu vyrazit. Mimochodem skvělý tip, Český hydrometeorologický ústav má dokonce mapu, jo, a každý den tam aktualizuje data o pravděpodobnosti růstu hub na území republiky. Mrkněte chmi.cz, tam to najdete, to je jako skvělá věc, ať nejedete úplně naslepo, že jo. Ale bacha, jo, jestli máte takový ty svoje místečka, běžte se tam raději podívat co nejdřív, ať vám to nikdo nevyzbírá, jo. Tak jo, teď už Master Boy.

0: To je Dionne Warwick, posloucháte Hit Radio. No a i dneska večer spolu cestujeme časem a prostorem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. A i za chvilku, jo, jenom si poslechněte, třeba Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, legendární. Dáme si taky tango společně s Ingrid, no a taky tuhle enormní romantiku. Erik Carmen už za malou chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Praze za 7 milionů 850 tisíc korun. Byt 1 KK v Benešově nad Ploučnicí za 1 170 tisíc. Pozemek k bydlení ve Strenicích na Mladoboleslavsku za 5 milionů 700 tisíc. Pozemek k bydlení v Ronově nad Doubravou za 1 950 tisíc. A byt 1 KK v Hradci Králové za 3 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Krásný večer, 7. hodina, dáváme si společně to nejlepší z 80. 90. a milénia. A nudit se rozhodně nebudete. Právě teď Ricky Martin a Meža Private Emotions.

Éteru Hit Rádia, krásný večer. Na dneska je krásný celý den. Víte proč? Protože je Mezinárodní den psů. A jen málo kdo na světě nemá rád psy. Psy jsou totiž fantastický. Mimochodem na Instagramu Hit Rádia zjistíte, jaký pes jste podle narození, podle měsíce narození. Schválně mrkněte se, jaký pes byste byli. Dobrý je, že jsou všichni roztomilí. No a prosím vás, pokud máte doma psa, tak na něj nezapomeňte. Dneska by měl rozhodně dostat do brůdku až dvakrát, až možná třikrát navíc. Jo? Dneska jo. Dneska psi slavěj, tak to prosím vás oslavte s nima. K tomu další hity Baby Bird a You're Gorgeous.

0: Feels like I'm in love. To je Kelly Mary, posloucháte Hit Radio. Je středa večer, doufám, že si ji užíváte a co víc, že vám to taky utíká, protože, hele, za chvilku víkend, jo, neskutečná rychlost tenhle týden, tak možná je to tím samozřejmě, že bude začínat škola, to je to vždycky takový děsivě rychlý, tak hlavně si to užít, jo, s těmi nejlepšími hity by to mělo projít. Jedna dobrá rada od Erotic, k tomu Elaine Page nebo Martin Kučajn už za chvilku.
1: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni sazovice.cz.

éteru Hitrádia a prosím vás, dneska opatrně, jo. Dneska je totiž údajně nejméně romantický den v roce. Dokonce opravdu jsou na to statistiky a ty ukazují, že právě dneska se lidi nejvíc hádají, rozcházejí a dokonce rozvádí. Tak pokud dneska máte takový pnutí nějaký, jo, tak prosím vás opatrně. Jo, doma zbytečně nic neprovokovat, klidně běžte dneska každý večer někam sám. Jo, zbytečně prostě nepokoušet štěstí, pač statistika sice nuda je, to víme, ale má cenné údaje, že jo. Tak prosím vás opatrně, jo, a pokud se náhodou doma potkáte, opatrně kolem sebe našlapujte, pošlete tam nějaký lehký kompliment, puste si nějaký song a radši jděte spát. K tomu jsou tady Oasis.

0: Jeden samuraj do uší, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, mimochodem, taky už kolem vás někdo říká, že je tu podzim? Tak mu to zakažte, ať to není pravda, jo? Teď sice lehký ochlazení, ale to je dobře. To je, abychom se prostě nadechli, aby nám chvilku bylo příjemně. Ale jinak léto pokračuje, pak přijde navíc babí léto, pak babí léto dvě, možná i trojka, to se nám taky stává. Takže nenechte se tím vystresovat, jo? Stále je tu léto a stále jsou tu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku už David Guetta, taky Petr Hapka nebo Alphaville, tak buďte s námi.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Krásný večer, 8:00, s vámi Kateřina Pechová a dál. To nejlepší z 80., 90. a milénia.
6: No a tohle už jsou Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue. Jdeme na to.

Tohle už je taky klasika. Olivia Newton-John a Physical v éteru Hit Rádia. A fyzické to bude i dál, i když trochu jinak. Prosím vás, v Pekingu teď probíhá už druhý ročník olympijských her humanoidních robotů. To znamená, že nezávodí lidi, že jo, ale tady ty roboti. Dneska to končí celý. A takhle, chtěla bych říct, že zatím v pohodě. Zatím jsme jako v klidu, jo. Protože ve většině těch disciplín je to dost vlastně smutný. Páč, jako lítají jiskry, některý ty účastníci se málem rozpadli, některý museli odnést na nosítkách. Pravdou ale je, že v některých disciplínách už se povedly i jako zázraky nebo respektive úspěchy. Jedním z nich je pokoření rychlostního rekordu slavného jamajského sportovce Usaina Bolta v běhu na 100 metrů, což je hustý. Na druhou stranu roboty nebolí nohy, jo? Tam prostě pojďme spolu nesoupeřit. Pojďme si říct, že oni mají svoje a my máme svoje. Já si myslím, že takhle to bude jedině fér. Jo, nenechme se rozhodit Jay-Z a Beyoncé k tomu a pohoda. You ready, B? Let's go get 'em.

Bad Boys Blue do uší z Hit Rádia, hezký večer. Krásnou středu, poslední srpnovou, to je strašný, co? No nic, nedá se nic dělat, jo? Nebudem se stresovat, nezapomeňte, že už tenhle víkend nás čeká poslední letošní summer party. Toho se budeme držet, na to se budeme upínat. Ok? No a samozřejmě pokračují ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A za chvilku třeba tenhle poklad. Robin Gibb, Juliet, k tomu Bára Basiková nebo Enrique Iglesias.

Imagine Love, to je Enrique Iglesias v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer. A pozor, blíží se nám další nádherná podívaná. Podívaná na oblohu, jo. Blíží se totiž zatmění měsíce. Tam je to opoznání snazší než u toho slunce, jo, pač nemusíte mít speciální nástroj, abyste to mohli pozorovat. Bude to v pátek brzy ráno, jo. Dá se to i bez dalekohledu, údajně je teda lepší samozřejmě, jako vždycky, mít ten dalekohled k ruce. Ale jinak to jde i bez toho. Zatmění měsíce, to se stane jenom 4x do roka, pokud vůbec, jo. Takže pokud nebude oblačnost, tak doporučuju v pátek přivstat a pokochat se další podívanou na té naší obloze. No tak což jo, než půjdete v pátek do práce, tak aspoň uvidíte něco hezkýho. K tomu do uší Alanis Morissette a Thank You.

0: v éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, přeju hezký zbytek toho středečního večera, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky, spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek, moc se na to těším, dávejte na sebe do té doby pozor, jo, no a za chvilku, do uší, třeba tohle. Journey a jejich motivace v podobě Don't Stop Believin', k tomu Monkey Business nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu